třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: námi vyskočím. Tak si klidně společně s námi také povyskočte, veselte se, no aby taky ne, v kalendáři na nás kouká základní údaj, stěžení údaj dnešního dne, máme pátek.
1: Takže se blíží víkend, samozřejmě nechceme provokovat všechny ty, které čeká pracovní sobota a neděle, na druhou stranu berte to pozitivně, budete mít víc peněz. Jediné, co vlastně vám zbývá, tak. Asi. Nás dva vlastně taky čekají během víkendu nějaké ty pracovní povinnosti, ale následující 4 dinky jsou zcela jasné, a to ve znamení ostrého budíčku.
0: Takže nebude chybět pohled do minulosti, do budoucnosti, hudební novinky, ale samozřejmě hlavní náplní bude vybraná muzika. No a po 6. můžeme v tom skákání pokračovat, a to společně Sportless.
1: Dáme si taky něco pro všechny outsidery s kapelou Jamaron.
0: A nebude chybět grungeová klasika Nirvana. A někdo se nám vrátil z dovolené.
1: Kdo pak se nám to vrátil do práce? Gavelčík Jan ještě ví, že tady taky má nějaké povinnosti sem tam. Tak jsme zvědaví na jeho formu, protože nás nejdříve čekají jeho zprávy.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: S komplikacemi musíme počítat na dálnici D1. V úseku mezi Ostravou a Přerovem se opravuje vozovka, v obou směrech se jezdí omezeně.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
3: Rádio Čas Rok.
1: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nezaměstnaným se od příštího roku sníží podpora. Vláda připravuje návrh, podle kterého by lidé bez práce mohli dostávat o několik tisíc korun měsíčně méně. Minulý kabinet naopak podle televize LTV Plus lidem bez práce přidal.
4: Morava aktuálně.
1: Koncem léta se už někde kazí kvalita vody ke koupání. Nadále omezuje koupání ve vodní nádrži Baška a v nádrži Brušperk. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je nicméně voda stále vhodná ke koupání. Obyvatelé Přerova se dočkají sklidnění dopravy. Už brzy začne stavba první etapy jihozápadního obchvatu města. Díky ní se rozšíří i Mádrův podjezd poblíž centra Přerova, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
5: Kompletní realizace jihozápadního obchvatu by v budoucnu měla přispět k lepšímu rozložení dopravy ve městě, odlehčení přetíženým komunikacím i kvalitnějšímu napojení průmyslové zóny. V současné době se pozornost soustředí na přípravu rozšíření první etapy, která by měla přinést viditelné dopravní zlepšení už v nejbližších letech.
1: Hokejisté Vítkovic si v přípravě na blížící se start extraligy připsali první výhru, když porazili Olomouc 4-1. Svěřenci francouzského trenéra Jurika Trejleho v předešlých třech zápasech navíc nedokázali skórovat. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: Máme 6 hodin 9 minut a na rádiu Čas Rock dohráli Stone Temple Pilots. Pomaličku můžeme také spřádat plány na to, kam se dnes nebo třeba o blížícím se víkendu vydat. Já osobně s ohledem na datum 28. srpna bych možná doporučoval chystat doma věci s dětmi do školy, všechno to probrat. To znamená v první řadě. Ne, tak já to myslím dobře. V první řadě to znamená vyndat svačiny, které tam ještě zrají z června.
1: Jo.
0: Být nožičky už.
1: Taky jsem byl svědkem této situace, opravdu se to děje.
0: No. Každopádně, ať už teda budete dělat cokoliv, tak doufám, že se u toho budete cítit dobře a budete si užívat poslední srpnové dny.
1: Malou nápovědou k tomu, co můžete dělat, to může naskytnout i třeba horoskop, jak daleko za hranice vesmíru dohlédne Milan Gelnár, to sice nevíme, ale jisté je to, že v tom, co on dělá a co nám predikují hvězdy, v tom se tenhle ten pan astrolog opravdu vyzná. Takže mu velmi rádi předáváme v tuto chvíli slovo.
2: Pátek bude o něco málo lepší než ten předchozí. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné vítané, tak i ty opačné. Den tak bude velmi pestrý a nudit se rozhodně nebudeme. Co se týká notivých znamení, tak střelci budou svým nadšením strhávat všechny okolo. Beranům se bude dařit na cestách, ale lvy by měly být ve společnosti nepřehlédnutelní. Pany mohou bojovat s nechutí cokoliv muset. Býci by měli posiťovat úbytek energie a kozorozy budou mít den neslaný nemastný. Vodnáři se mohou dostávat do profesních sporů. Máhy projeví sklony k flirtování a blíženci budou schopni projevit svou mentální pružnost a pohotovost. Radci budou velmi intuitivní. Tíři by měli být v sexu hraví a ryby budou mít chuť na nějaké umělecké aktivity. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Tohle byla kapela Jamaro na rádiu Čas Rock a my se teď od muziky trošičku přesuneme do světa filmu. No ale bohužel to nebude z úplně důvodu radostné zprávy, protože v úterý 25. srpna zemřel Tim Curry. Skvělý herec, který si prostě dokázal ukořistit veškerý prostor a to se mohlo objevit jenom v malé roličce. Hmm. Paradoxně zemřel vlastně den před narozeninami Macaulay Culkina.
1: No, ano, protože jedna z jeho nejpamatnějších rolí byla právě v pokračování Sám doma, ve které stvárnil onho legendárního recepčního z hotelu Placa.
2: Já se strašlivě omlouvám, pane, ale to musí být nějaký omyl. My hledáme jednoho mladého muže.
3: Tak dobře, já ti věřím, ale můj kanón ti nevěří. Tak padni na kolena a řekni, že mě miluješ.
2: Na kolena?
1: Ovšem cizímu rozhodně nebyla ani muzika. On sám vydal 3 sólová alba a velmi oceňovaný byl také jeho výkon ve slavném muzikálu The Rocky Horror Picture Show. Tam si taky vlastně zaspíval.

0: V roce 2012 bohužel prodělal těžkou mrtvici, která ho později upoutala i na invalidní vozík a vlastně výrazně se podepsala na tom jeho zdravotním stavu. Ale zpátky k těm filmům, jak říkám, kdekoliv se objevil, tak si ho člověk prostě zapamatoval díky jeho výkonu a grimasám. Z těch filmů můžeme zmínit parádní Kongo, Tři mušketýry, kde stvaril kardinála Richelieu. Měl vynikající dubbingové ohlasy, ať to byly animáky nebo i jiné filmy, ale hlavně, co tady chceme zmínit, tak pro nás bude vždycky a navždy výtečným děsivým klaunem Pennywisem.
1: Každopádně čest jeho památce a my se nyní už budeme věnovat další muzice. Za malý okamžik Nirvana.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Radio Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Dnes 28. srpna startuje jedna sportovní, poměrně velká významná věc. B7, přímě si asi řekněme, že je to věc mimo naše chápání trošičku.
1: No, já jsem byl na B7 několikrát, jakožto divák, jo, anebo pracovně natáčet. A stačilo mi to, jo. I tak to bylo náročné docela.
0: Takže jako určitě klobouk dolů před všema. Hlavně teda před těma v úvozovkách amatérama, co na to jdou, jako fakt za mě to myslím jako zcela upřímně. Ale letos, pozor,
1: je tam bonus.
0: Na Míšánky.
1: Ano.
2: Jsi medvídek Plyšáček?
3: Jsem medvídek Kruťáček.
2: A na co potřebuješ tu montpáku?
3: Nechci si ušpinit ruce.
1: V Beskydech, konkrétně v okolí Zlatníku a na Morávce byl totiž spatřen medvěd. Údajně není plyšový, ale opravdový huňáč, i když najdou se tací, kteří tvrdí, že je to jenom fáma. Každopádně já být závodníkem na B7, byl bych hodně opatrný.
0: Mně se líbí, jak v dnešní době už někteří lidé berou doslova to tvrzení, nevěřím ničemu. Prostě ne, vůbec ničemu už nevěřím. Ne, skutečně letos se závodníci teda budou mít muset více na pozoru než obvykle. A
1: to asi jo. Na druhou stranu, poslouchej, když třeba budou, nedej bože, utíkat před tím medvědem, tak ten závod díky tomu můžou i vyhrát.
0: Víš, že bude nové rekordy budou
1: popožené dopředu.
0: No a co kdyby se stalo, že do cíle doběhne první ten medvěd?
1: Tak vyhraje on.
0: Asi s ním nebude nikdo diskutovat, jestli navštívil všechny startovní pozice.
1: A možná bude držet v tlamě několik startovních čísel.

0: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
1: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Píše nám tady na WhatsApp Pavel, který tady do své zprávy zahrnul mimo jiné také to, že na B7 jde i dneska a už po třetí a vždycky došel do cíle.
1: Tak super.
0: Tak mu doufáme, že dojde i teď a klidně se může pochlubit a ukázat nám potom fotku medaile v cíli.
1: Nebo medvědí pracky.
0: To snad ne.
1: Ne, ne. Určitě, určitě, super, jak říkám, ještě jednou klobouk dolů a klidně se pochlubte, jestli to není jen v tomto případě, ale je vás více. Nicméně v tuto chvíli přecházíme na jednu zprávu, když jsme u toho WhatsAppu, tak tady přišla ještě jedna z žádostí o píseň.
0: Jo, krásný pátek přejeme z D1, no toto začíná. Cesta zatím v pohodě, tak nám tam hoďte něco od Faith No More, Díkes, Miki a Dan. Tak kam pak jedou kluci takhle
1: to
0: na víkend?
1: To nenapsali, no. Hlavně aby dojeli na té D1.
0: Právě, aby jim ten víkend neskončil dřív než začal. Tady je muzika v podání Faith No More, vy posloucháte rádio Čas Rock a přejeme vám ještě jednou krásné a pohodové ráno.

0: První hodinka ostrého budíčku na rádiu Čas Rock je úspěšně za námi, no a páteční ráno se nám tím pádem rozjelo na plné obrátky. I když je možná pravda, že na některých místech v České republice se možná ještě nešlo ani spát.
1: No minimálně dvě města k tomu vybízejí, Jablonec a Plzeň, protože včera parádní výkony v pohárech, hlavně teda před Plzní klobouk dolů. Ta otočka z toho nepříznivého stavu po prvním zápase byla parádní. Škoda Hradce Králové, ten to měl taky na dosah, ale i tak si myslím, že letošní pohárové zastoupení bude poměrně široké, co se týče českých klubů.
0: Pro ty, kteří nevědí, tak Plzeň porazila CZ Bělehrad 5-1. Obrovský zážitek a krásný obrat. To se jim tak nevidí.
1: Bylo to 3 penalty v zápase, červená. No, bylo to prostě fajn. Následující hodinka tady, tak ta bude mít zastoupení hudební. Takže se těšte na Fountains of Wayne.
0: Hodíme pohled do rockové minulosti a k tomu nebude chybět dlouhej flám od Limetalu.
1: No a jednu slavnou věc si dáme i v podání George Harrisona.
0: Nejprve se o slovo hlásí ale Honza Gavelčík, který přichystal aktuální zprávy a k tomu koukneme také na silnice.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Čas rok.

0: 90 až do 1. září. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: S nehodou teď musíme počítat v Havířově na Velkém Kruháči na příjezdu od Ostravy na odbočce do centra města. Bourala dvě osobní auta. Zdržet se můžeme taky na dálnici D1 v úseku Ostrava-Přerov. V obou směrech probíhá oprava vozovky a jezdí se v omezeném provozu.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka míří studená fronta. Doprovodí ji i silné bouřky. Očekávat ji můžeme dnes a v noci na zítřek. Hrozit budou silné nárazy větru a přívalové srážky. Meteorologové už vydali varování, že bouřky můžou být i velmi intenzivní.
5: Morava aktuálně.
2: Starý Bohumín o svou poštu nepřijde. Vedoucí sportovního klubu Viktorie, která ji provozuje, včetně hospody, na podzim končí. Město už ale našlo svého zájemce, který obě služby v budově zachová. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
6: Pro obyvatele Starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do Nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život. Iniciovali jsme proto jednání se zástupci České pošty i tělovýchovné jednoty Viktorie, abychom našli cestu, jak poštovní služby ve Starém Bohumíně zachovat.
2: Zlín má nové centrální dětské hřiště. Areál v lokalitě Padělky je bezbariérový, určený je dětem do 12 let. Nabízí hřiště, skluzavky, trampolíny, houpačky. Nechybí ani dráha pro brusle, odrážedla i kola, vodní mlžítko a zázemí pro rodiče. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To porazili 3-0 po setech 28-26, 25-19 a 25-19 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 28. srpen 2026, toť základní údaj, který na vás vykoukne při pohledu na kalendáře a my vám řekneme, co zajímavého se v tento den právě kdy stalo.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý.
2: Tak například v roce 1920 se konalo vůbec první oficiální fotbalové utkání československé reprezentace. Stalo se tak v rámci letních olympijských her v Antwerpách, kde naši nastoupili proti tehdejšímu výběru bývalé Jugoslávie. No a mohli se radovat z jednoznačné výhry 7-0.
1: Dnes tak jak zítra i za týden, náš tým je připraven.
0: V suchém tričku. Na pohodu. Já tady mám jeden zajímavý vynález. Přesně před 63 lety vznikla taková věcička, která nám způsobila nejen hodiny poslechu hudby, ale také stovky metrů rozmotané pásky. 28. srpna 1963 představila firma Philips první přenosný kazetový magnetofon i první audiokazetu.
3: Meet the easiest to operate tape recorder in the world. Philips cassette loading battery recorder. It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use.
2: Tím se vlastně dostáváme pomalu také k muzice. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Rok 1993 a na 3 týdny se na čele americké hitparády usadil Billy Joel. Podařilo se mu to s albem River of Dreams. Mimochodem, obal k této desce namalovala jeho žena, ale asi se moc nepovedl, protože následně byl vyhlášen toho roku jako nejhorší převal desky.
0: Kdo jí to řekl? On asi ne. No, dobře. Já tady mám ještě jednu hudební událost. V roce 2005 ovládli Green Day předávání cen MTV, a to doslova, protože posbírali téměř vše, co bylo možné. Odnesli si 7 ocenění, včetně i prestižní ceny pro nejlepší videoklip právě k písni Boulevard of Broken Dreams.
2: Tolik od nás v tuto chvíli k rubrice kalendáře a teď už jdeme na čas roku zpátky za muzikou.

Nazdar, rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend a v něm Mystic Prophecy, Floriansen a další skvělé kapely, které budou na rádiu Čas Rock k mání od 19 a v televizi Rebel o hodinu později. Flash.

0: Rádio Časrok se v tuto chvíli pojďme opět věnovat sportu a tentokrát to bude motosport. Ne, že bych vám chtěl povykládat, jak se mi ráno jelo do práce, i když podobně to znělo. Ale ne, my se pojďme podívat za formulem a v tomto odvětví se totiž toho letos opravdu hodně děje.
1: No, to máš pravdu a já bych se jenom krátce chtěl vrátit ještě k poslední velké ceně Holandska a k tomu, jak si Lewis Hamilton během závodu pustil pusu na špacír. V týmovém rádiu se hodně zlobil na stájovou strategii. Od té doby už ale chlapík vychladl a včera na sockách zveřejnil omluvu za způsob, jakým reagoval.
0: No, uvidíme, jestli se polepší.
1: Sliboval, že jo.
0: Vytýkací dopis třeba byl možná. Ferrari má před sebou každopádně domácí velkou cenu a dost možná první ze dvou. Protože se uvažuje, že kvůli situaci na Blízkém východě se pojede finále i v Imole. Hmm.
1: Ovšem, tento víkend se plánuje přivést do Monzy Ferrari speciální zbarvení monopostu, kterým chce připomenout rok 1996 a začátek úspěšné éry Michaela Schumachera. Kromě toho Ferrari nasadí novou pohonnou jednotku, díky které inženýři očekávají nárůst výkonu.
0: Hmm? S ostatními, nebo s jinými vylepšováky, ale přijedou do Itálie také ostatní stáje a já si myslím, že to bude hezký závod. Ostatně okruh v Monze patří mezi ty nejtradičnější a vlastně v současném kalendáři F1 se jedná o nejstarší trať, která byla postavena už na začátku 20. let minulého století.
1: Já už jenom dodám poslední info a to, že rekordmanem Monzy je současný mistr světa Lando Norris, který bude o víkendu určitě chtít potvrdit svou formu, no a možná překonat i svůj vlastní rekordní nejlepší čas, který zajel loni.
0: Tak uvidíme, otázek je tady mnoho, odpovědi budeme znát v pondělí.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.
3: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Radio Čas Rok vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
10: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: Skladba Go with the Flow a kapela, o které by se dala napsat hodně tlustá kniha. Queens of the Stone Age. Mimochodem, chystají novou desku, přičemž upoutávku na ní pojali velmi originálně.
1: Viděl jsem, na internetu se objevilo video, na kterém frontman Josh Homme, kytarista Dean Fertitta hrají takzvaného prsťáka, což je taková ta věc, když budáte nožem mezi do mezery mezi prsty rukou položenou na stole.
0: Jak ve Vetřelcovi, třeba. Ano. Přesně to mám na mysli.
1: Umím.
0: Ano. Akorát, když si nůž na tomhletom videu, nebo v tomhle videu, vezme do ruky Josh, tak na první dobrou si čepel zabodne přímo do prostřed ruky, načež z rány začne tryskat proudem krev.
2: Ready? Here we go.
3: Does it hurt? Yes, it fucking hurts, dude. Pull it out, I can't do it.
1: No a tedy to, co takto originálně naznačili, tak už potvrdili, Queens of the Stone Age spíchli komplet nový materiál na novou desku, která ponese název Perfect a vyjde 30. října. Nezůstalo jen u prázdných slov, ale venku je zároveň nový čerstvý single. Já ho nepřečtu asi.
0: Insignificant Other.
1: Jo.

Malá ukázka. Ostatně máme se údajně těšit na opravdu různorodý materiál. Podle slov Joshe Homeho je záměrně každá skladba na téhle fošně jiná a jakoby byla z jiného světa. No, uvidíme. Hlavně tedy uslyšíme, jak bude celé album znít. My teď jdeme na čas roku, ale za další položkou na našem snídaňovém meníčku. Tady jsou Gamma Ray. Radio Čas Rok. I mlé.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tohle byla hra s osudem, kterou rozjela kapela Seven na frekvencích Rádia Čas roku. Máme minutku po 7:45 a tenhle ten následující prostor bychom mohli vyplnit také muzikou na vaše přání.
1: Ano, dobré ráno, pánové. Dneska máme v práci firmol, naštěstí to s Čas rokem jede svižně. Děkujeme. Až budete hrát na přání, pošlete tam prosím jeden kousek pro našeho zákazníka Milana, který tento víkend bude slavit narozky. Něco od POD, díky Ivo, Pavel, Martin.
0: Tak jo, zdravíme vás, kluci, i vašeho zákazníka a posíláme žádanou muziku. Tady to je.
2: Posloucháte Ostrý.

0: dalších 60 minut ostrého budíčku je na svém konci a bylo to v doprovodu kapely Thunder Mother. Tyhle dámy už naopak v minulosti doprovázely veličiny jako škorpíky anebo kysáky. Mm.
1: A my jedeme dál. Než si slovo vezme Honza Gavelčík, řekneme si, co pak nám po 8. hodině ranní bude hrát. A budou to třeba Akcepti.
0: Měli bychom tady také Cold Heart.
1: A pořádnou rychlost nabereme také s Billy Idlem.
0: Ale nejprve zmiňovaný a slibovaný Honza Gavelčík, takže Jendo, je to tvoje.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
6: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
7: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
8: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
9: Vážná nehoda se stala v Olomouci, v ulici Střední Novosadská, bouralo osobní auto s motorkářem a zdržíme se taky na Břeclavsku u obce Nikolčice. Na výjezdu na Křepice srazilo osobní auto Srnu.
10: Sponzorem dopravy je Kobby Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobbyelektro.cz.
11: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré páteční ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce studovalo bezmála 515 tisíc lidí a to je nejvíc za posledních 14 let. Vysoké školy už kvůli tomu žádají navýšení rozpočtů. Naopak dětí v mateřinkách ubývá.
12: Morava aktuálně.
1: Cyklisté se v Ostravě dočkají nového úseku. Bude součástí mezinárodní trasy mezi Krakovem a Vídní. Ostrava zahajuje stavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici v Proskovicích, která nahradí chátrající dřevěný most a odolá i stoleté vodě. V Brně prošel velkou rekonstrukcí zimní stadion, kde vyrostly hvězdy NHL. Městská hala na Úvoze je po kompletní opravě technologií připravená pro veřejnost i mladé hokejisty. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
13: Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Z hlediska provozu se ale jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky. Dojde například ke snížení energetické náročnosti sportoviště a také se zlepší kvalita ledu. Pracovníci například provedli novou betonáž, ledové plochy, změnili chladící systém či potrubí.
1: Stadion je v Česku unikátní tím, že stojí jenom 50 metrů od základní školy. Druholigové fotbalisty Třince čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už zítra utkají s hosty z Ostravy s Béčkem Baníku. Zítřejší zápas se hraje od 6 večer na třineckém stadionu Rudolfa Labaje. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
14: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: budete pátrat v historických meznících spojených s dnešním dnem, tak dost pravděpodobně natrefíte také na slovo Rammstein. No ale pozor, psáno pouze s jedním M. No a má to svůj důvod. Přesně před 38 lety totiž došlo bohužel k letecké katastrofě na tehdejší letecké základně.
1: Ano, bylo to, měla to být velká sláva ten den, ale nakonec to skončilo jednou z největších leteckých katastrof a tragédií. Do tohoto městečka dorazilo okolo 300 tisíc zvědavých diváků, jenže bohužel při plánu na velkolepé finále akrobatické show došlo ke střetu hned třech letadel. Jedno z nich poté spadlo přímo mezi lidi, no a ta konečná bilance bylo 70 mrtvých a mnoho zraněných všude kolem.
0: Kapela Rammstein si tedy do názvu přidala jedno M navíc a jinak mimochodem dá se to vlastně přeložit jako beranidlo.
1: Ano, to je taky doslovný překlad a vlastně tohle mi k té kapele sedí o mnohem více beranidlo, protože co si budem povídat, některé ty riffy jsou takový úder na hlavu, což ostatně uslyšíme za chvíli. Mimochodem i Rammstein už se řadí mezi kapely, které si to plánují do kin. V listopadu bychom se měli dočkat, nebo zatím v Německu se dočkají určitě, jestli i my, to nevíme, budu doufat, že ano, záznamu. Zase Mexiko, já nevím, co ty kapely mají ve zvyku všechno točit v Mexiku.
0: No asi se jim tam líbí. Někdo to začal a ty tam jezdí všichni, znáš to.
1: Bring me the horizon, ghost, teď Rammstein. Lidi tam chodí hodně, to je pravda, no. Nic, o tom později, teď si dáme slibovaný úder na hlavu a to v podobě singlu.

0: A čas roku posloucháte ranní pásmo muziky a také mluveného slova, které souhrnně nazýváme ostrým budíčkem. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a hezké ráno přeji Ivo a Tom. No a taky bychom vás v tuto chvíli, nebo chtěli bychom v tuto chvíli popřát někomu ke svátku.
1: Protože dnes to nebude jen tak leda jaké jméno, ale dnes to bude se vší parádou. Au!

0: Ales.
1: To je chviličko Rammstein a teď tohle.
0: Ano, a to k sobě krásně ladí a sedí. Mimochodem tohle jméno pochází z latinského Augustinus a vykládá se jako právě vznešený či majestátní.
1: No a tyhle ty jmeniny můžete oslavit třeba tím, že si nalijete skleničku červeného vína. Ten lahodný alkoholický nápoj má totiž 28. srpna svůj vlastní den.

0: začíná. Někdy má svůj vlastní den také činnost, kterou nemáme rádi a kterou vyloženě asi nenávidíme, a kdybychom to u někoho viděli, tak urazíme ruce. Den sušenek nad klávesnicí.
1: To zdravíme naše ajťáky, kteří tady chodí a vždycky kontrolují, jestli náhodou nesvačíme nad klávesnicemi.
0: Jo, a potom mi ajťák přehodí tady údaje přihlašovací a já se ráno nemůžu dostat do svého počítače.
1: A to je taky velice zajímavá příhoda, o kterou se s vámi, Tomáš, určitě někdy ještě podělí.
0: Ale ještě
1: možná v pondělí.
0: Možná v pondělí, ale ještě předtím, než se s vámi podělím, tak budeme morfovat.
1: Jo.
2: Je čas. Jdeme na to. Morfujeme! Dračí zor! Mastodon!
3: Pterodaktyl!
2: Triceratops!
3: Ševelzubý tygr!
2: Tyrannosaurus!
1: Dneska je totiž den Power Rangers seriálu, který u nás běžel pod názvem Strážci vesmíru.
0: A tento seriál formoval mé dětství a bez něj bych nebyl tím, kým jsem.
1: Má to dalekosáhlé následky do dnešních dní, proto vážení rodiče, apelují na vás, dávejte pozor, na co děti koukají, aby náhodou nedopadly jako Tomáš Michalík.
4: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
5: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
7: Čas Rock.
8: Čas Rock.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
12: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
13: Cože, ty máš 150 technobodů?
12: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
13: A kde to jako najdu?
12: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
13: No jasně.
12: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Pět minut po půl deváté dozývá na čas roku Glenn Hughes. No a nyní je před námi v rámci Ostrého budíčku na řadě skladba School Days, v překladu tedy školní omámení, čímž se můžeme vlastně trochu i navnadit na příští týden, kdy začíná nový školní rok.
1: Už aby to bylo. Zmiňovanou písničku má na svědomí americká kapela, která byla na začátku 80. let založena v Los Angeles. Kontrolní otázka, jak se jmenovala?
0: Myslíš Wasp?
1: Ano, myslím Wasp, správně, dobře ty. Dále parta se hned od počátku své kariéry neštítila kontroverzních situací, a že jich bylo. Ostatně i samotný Lemmy Kilmister odstoupil z jejich společného turné, když viděl, co se během jejich koncertu na pódiu děje. No,
0: jako je škoda, že jsem u toho nemohl být, protože když už bychom pominuli samotné texty, tak nebylo neobvyklé, že v průběhu vystoupení na diváky létali kusy zkrvavených mrtvých slepic nebo prasečí hlavy, nehledě na spoutané polonahé dívky na pódiu a tak dále.
1: Hodně se spekulovalo také o původu názvu této kapely a o tom, co vlastně znamená. A ani kapela tomu moc nepomohla, když dlouhá léta mlžila ten pravý význam. Vznikaly tak domněnky, že se jedná o White Anglo-Saxon Protestants, tedy bílí anglosaští protestanti.
0: V určitém období se také metalová veřejnost domnívala, že jde o zkratku We Are Satan's Preachers, nebo We Are Satan's People. No a dalším významem může být i zkratka Jsme sexuální zvrhlíci, We Are Sexual Perverts.
1: Jenže celé je to jako jinak, no. Wasp je primárně anglické slovo znamenající vosa. Až po dlouhých letech tajnůstkaření prozradil bývalý basák Rick Fox, že jméno vzniklo po incidentu před zpěvákovým domem, při kterém na Foxe zautočil tršení.
0: Žádná věda prostě. Tehdy kapela ještě fungovala pod názvem Sister, ale stále hledali lepší název. No a po téhleté příhodě, kdy na Foxe zautočil sršeň, se rozhodli, že se pojmenují Wasp, s tím, že mezi písmenka nasázejí tečky, aby byly více záhadní ještě, dejme tomu.
1: No, to se povedlo. Takže si pojďme dát kapelu Wasp, pojďme zpátky do školy, tady je School Days.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Jedu vlakem Českých drah.
13: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně
14: veselá trojka.
13: Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Muzika týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tohle byl klasický kousek z dílny kapely UFO, která by se vlastně mohla přejmenovat na UAP, což je nová zkratka. No UFO se nepoužívá.
1: Ne?
0: Ne, už je to UAP.
1: A co to je UAP?
0: Hele, někde jsem si to tady našel.
1: No.
0: Z anglického undetifo, to nepřečtu, ale anglicky. Česky to znamená neidentifikovatelný anomální jev.
1: To za blbost, pane bože.
0: No už to není letající to předmět, už je to jev.
1: Byl někdo důležitý zase, tak budeme něco měnit zase, že jo? No.
0: No. Každopádně. UFO, jako UFO.
1: UFO bylo UFO, UFO bude UFO, ne? Jako tak. UFOm se nemusíme ani bavit, ne? No. Jako vůbec, no. No, dobře.
0: A nebo REM?
1: Já se k tomu nebudu vyjádřovat. Ty víš, jak...
0: zase fáze spánku.
1: Já to mám s Ariem asi jako ty s Electric Cowboy, takže...
0: Aha, dobře.
1: Každopádně je tady kapela, která si myslím, že bude úplně v pohodě, a to je Black Veil Brides.
0: A jako třetí ochutnávku z toho, co zazní po 9. hodině, můžeme nabídnout Queeny.
1: Ale bude toho samozřejmě víc, také budeme přát k narozeninám, takže pojďme společně odstartovat další hodinku, kterou si ale pod svá křídla nejprve veme Honza Kavelčík.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
9: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
10: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
11: S komplikacemi právě teď musíme počítat v obci Hošťálkovi na Bruntálsku na hlavním tahu. Bouralo tady nákladní auto, narazilo do zábradlí. Stále jsou problémy taky na Břeclavsku u obce Nikolčice, na výjezdu na Křelice. Osobní auto srazilo zvěř.
12: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
13: Rádio Čas Rok. Zprávy.
11: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Restauracím v Česku se daří. V první polovině prázdniny meziročně vzrostly tržby o 5%. Útratu i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. Nejvíc lidí přibylo v turistických horských oblastech nebo v jižních Čechách.
14: Morava aktuální.
11: Přípravy na dálkový pochod Beskydská sedmička provází nečekané varování. V oblasti Zlatník v obci Krásná, přes kterou trasa závodu tradičně vede, byl spatřen medvěd. Obecní úřady už vydali výstrahu a vyzývají obyvatele k maximální opatrnosti. Obyvatelé Přerova se dočkají zklidnění dopravy. Už brzy začne stavba první etapy jihozápadního obchvatu města. Díky ní se rozšíří i Mádrův podjezd poblíž centra Přerova, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
15: Kompletní realizace jihozápadního obchvatu by v budoucnu měla přispět k lepšímu rozložení dopravy ve městě, odlehčení přetíženým komunikacím i kvalitnějšímu napojení průmyslové zóny. V současné době se pozornost soustředí na přípravu rozšíření první etapy, která by měla nezviditelné dopravní zlepšení už v nejbližších letech.
11: Prvoligové fotbalisty ostravského Baníku čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s hosty z Olomouce. Zítřejší utkání má výkop ve 20 hodin na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas Rok s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
16: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: My tady v tuto chvíli máme seznam několika lidí, kteří mají ve svém rodném listě uvedeno datum 28. srpen, jakožto den, kdy přišli na svět. No a jedním z nich je například americký režisér David Fincher, který slaví 64 let. Za všechny jeho filmy můžeme zmínit třeba Klub rváčů, 7, Vetřelec trojku, anebo třeba podivuhodný případ Benjamina Buttona. A k tomu má na svém portfoliu také hromadu videoklipů pro kapely jako třeba Aerosmith, Rolling Stones, Nine Inch Nails a další.
1: Mnoho režisérů začínalo jako takzvaní klipaři a David Fincher dodnes patří mezi jedny ty z nejvýznamnějších. A může se také pochlubit tím, že třeba klip k písni The End of Innocence, kterou slyšíme v podkresu od Dona Henleyho, toto. Tak v 90. letech právě tenhle klip získal cenu MTV Video Music Awards pro nejlepší mužský videoklip. Ale pojďme dál a vlastně u filmu, respektive u televizních obrazovek ještě zůstaneme. Sedm let má totiž herec Jason Bradford Priestley, jehož životní roli dan vždy byla postava Brenda Walshe, takového Mirka Rušína ze seriálu Beverly Hills 920, kde si odkroutil 8 sezon. A možná nevíte, že pochází z dvojčat a jeho sestra Justine si také zahrála, ale vlastně v konkurenčním seriálu Merlo's Place.
0: Mimochodem, kromě hraní a režiserování se Priestley věnuje také třeba automobilovému závodění. Krátce byl pilotem různých stájí v závodním seriálu IndyCar, anebo si vyzkoušel i Gumball 3000. Ty to začali znovu dávat na nějakém
1: programu. Oni to dávaj, nedávno jsem viděl kousek. No. Opecka.
0: A moje žena, no to je jedno.
1: Tvoje žena je jedno,
0: dobře. Ne, já jsem chtěl, to nebudu rozvádět, to jsme někde jinde, bychom se
1: rozvádějí. Nebudu se rozvádět. Každopádně tady máme ještě jedno jméno a vlastně propojíme taky ještě svět filmu, ale už i s muzikou. Slaví totiž herec, muzikant a velký sympaťák, komik Jack Black.
0: Vlastně je to zároveň polovina rockového dua Tenacious D, což ale není jenom taková komediální partička. V roce 2015 totiž získali Grammy za nejlepší metalový výkon, a to díky coveru skladby The Last Line od Dia.
1: Tolik tedy k dnešním oslavencům, přejeme všechno nej, nej, nej a pojďme zpátky za další muzikou.

0: Je tady závěr týdne, řada z vás, posluchačů Rádia Čas roku, už dozajista střádá pomalinku plány na víkend. Ani v sobotu a v neděli ale nemusíte vypínat své rozhlasové přijímače, protože pro vás tady chystáme hromadu skvělé muziky.
1: No a svůj prostor dostanou i rockové novinky, nebo si můžete poslechnout premiéru dalšího dílu Rock Music. Ten poběží už zítra, to jest v sobotu od 17. hodiny a v repríze ho můžete slyšet také v neděli po 10. večer.
0: No a o čem to tentokrát bude, tak to vám prozradí osobně přímo Kůsovka.
2: V posledním letošním letním speciálu se dozvíte, jaký další koncerty vás čekají do konce letošního valečovského léta a co všechno si budete moci užívat, když pojedete první zářijový víkend na Javáč. No a k tomu všemu si zahrajeme Dogu, Dimitri, Pumpu, Checkpoint, Vítkovo kvarteto, Dis a další. Budeme se na vás těšit.

0: Radiočas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

0: jsem, člověče, dneska zjistil jednu velmi zajímavou věc. A to je to, že dokážu cestovat v čase. Heč.
1: Ukáž jak.
0: Hele, nejdřív ti řeknu, jak jsem na to přišel, jo. A stalo se to dneska ráno, když jsem si na jedné nejmenované čerpací stanici kupoval obložený croissant. Tam na mě koukal z výlohy. No a na něm je cedulka s nápisem, že je připravený vždy čerstvý a je tam dokonce i uvedeno datum a čas, kdy ho speciálně pro mě připravili.
1: No.
0: V tu chvíli mi to došlo s tím cestováním v čase, jo. Protože tady je napsáno, vyrobeno 28. srpna v 6 hodin ráno.
1: No.
0: Jenomže já byl na té benzínce v 5 ráno. O hodinu dřív, než ho vyrobili.
1: Jo, takhle. Tak, a ten byl čerstvý aspoň, co?
0: No ten byl extra.
1: Předběhl svou dobu, jak se říká.
0: Jo.
1: Hele, byl jsi vůbec na té benzínce?
0: No byl,
1: existuje ale... ta benzínka? Nebo, hele, a ty třeba nezačneš jako pátrat na internetu a přijdeš na to, že ji zbourali před 10 rokama třeba.
0: Jo. Jako, ty... ano. Může se stát samozřejmě, že nastalo něco takového jako zakřivení vesmíru a já jsem se propadl někde časem.
1: Jaká byla?
0: No vidíš, už to není. Byla vůbec?
1: Jaká pak je ta?
0: Zůstal jenom papírek s tím nápisem.
1: No, takže vidíte, i tyto věci se dějí tady ve studiu v Ostré Budíčku, který ale došel do svého konce pro tento den, pro tento týden. Za malou chviličku nás vystřídá Hans. Takže my vysmahneme, ale ještě předtím si dáme sok na přání.
0: Mám tady něco. Mám tady od Martina
1: Baget,
0: zprávu. Ahoj, zahrajte prosím do Brna pro Viki. Ať jí vydrží krásná energie po zbytek týdne a ranní směna jí uteče jako zatmění slunce nad Bílou horou. A byla by to píseň Already Over od Mikea Shinody, píše Martin.
1: Tak jo, tady je muzika. No a my jdeme asi do... My se rozloučíme a budeme se těšit v pondělí.
0: Já budu cestovat časem.
1: Ty běž cestovat, já budu taky někde, já už si někam zajedu. A budeme se těšit v pondělí před 6 ráno.
0: Pěkný víkend přejeme, bando.

0: jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
4: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
12: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
13: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
14: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
15: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.

0: Čau rokeři, poslední prázdninový pátek je v plném proudu, ale před námi je víkend, kterému se budeme na rádiu Čas Rok během toho našeho dnešního 6-hodinového driveu určitě věnovat. U něho vás všechny vítá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který vám hned do úvodu nabízí třeba Sabaton.
1: Megadeth.

0: Rádiu Čas Rock budeme hrát, nebude tradičně chybět Milan Gelnár se svým horoskopy, tak jako vydovolenkovaný Honza Kavelčík se zprávami. No a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce-huisman.cz.
9: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Mariánskohorské ulici v lokalitě Jirská osada ve směru do centra města. Tady se tvoří kolony. A nehoda se stále řeší v obci Hošťálkovi na Bruntálsku. Tady bouralo nákladní auto.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock.
9: Dobré pondělní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Nezaměstnaným se od příštího roku sníží podpora. Vláda připravuje návrh, podle kterého by lidé bez práce mohli dostávat o několik tisíc korun měsíčně méně. Minulý kabinet naopak podle televize LTV Plus lidem bez práce přidal.
1: Morava aktuálně.
9: Starý Bohumín o svou poštu nepřijde. Vedoucí sportovního klubu Viktorie, která ji provozuje, včetně hospody, na podzim končí. Město už ale našlo nového zájemce, který obě služby v budově zachová. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
11: Pro obyvatele Starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do Nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život. Iniciovali jsme proto jednání se zástupci České pošty i tělovýchovné jednoty Viktorie, abychom našli cestu, jak poštovní služby ve Starém Bohumíně zachovat.
9: Děti z brněnských Kohoutovic budou o krok napřed. Na základní škole Chalabalova zaměstnanci úspěšně otestovali výdej obědů formou švédských stolů. Ty nahradí klasický výdej obědu od nového školního roku. Cílem je omezit plýtvání jídlem. Druholigové fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už zítra utkají s hosty z Prostějova. Zítřejší utkání má výkop po 17:30 odpoledne na kroměřížském stadionu Jošky Silného. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.
12: Pravé rokové rádio.
13: Rádio Čas.
14: Rádio Čas Rok.

0: Na rádiu Čas Rock nám dozněl Sabaton, který se z kraje příštího roku vydá na turné po své rodné vlasti. Čeká je celkem 21 zastávek, na kterých se mají ukázat s monstrózní pódiovou show. No a když jsme u těch koncertů, tak jeden takový musel Axl Rose odspívat po jednom lékařském zákroku, který měl vyřešit jeho zdravotní komplikace spojené s poruchou čelistního kloubu. Naštěstí tříhodinový set odspíval bez větších problémů, a tak snad se mu tyto trable už nevrátí a může se tomu svému poslání věnovat na plné pecky. A proč o tom mluvím? No protože si ten Guns N' Roses teď dáme v plné palbě. Tady je.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Do dopoledního vysílání Rádia Čas Rok přispěli Megadeth. No a před námi je Milan Galnár, který nám prozradí, jaký že ten konec týdne bude.
1: Pátek bude o něco málo lepší než ten předchozí. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladné vítané, tak i ty opačné. Den tak bude velmi pestrý a nudit se rozhodně nebudeme. Co se týká notivých znamení, tak střelci budou svým nadšením strhávat všechny okolo. Beranům se bude dařit na cestách, ale lvy by měli být ve společnosti nepřehlédnutelní. Pany mohou bojovat s nechutí cokoliv muset. Býci by měli posyťovat úbytek energie a kozorozy budou mít den neslaný nemastný. Bodnáři se mohou dostávat do profesních sporů. Máhy projeví sklony k flirtování a blíženci budou schopni projevit svou mentální pružnost a pohotovost. Hradci budou velmi intuitivní. Tíři by měli být v sexu hraví a ryby budou mít chuť na nějaké umělecké aktivity. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Galnár.

0: Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Je! Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.

Minutku po půl jedenácté nám na rádiu Čas Rock dozněl Iggy Pop. No a my se můžeme pustit do písničky na přání 725 33 1155. Čas Rock.

0: Čelin. No, Maxi, já tě zdravím a vítám Eteru, ahoj.
1: Čus, bol si pak moc hezky, dopoledne přeji Max.
0: Tak my tobě taky, tak jak se máme?
1: Je Janíku, to rozumíš, sluníčku nám svítí, jo, žízeň je, pivo tam ještě nějaké bude, práce je ještě více, jako správný důchodce, rozumíš tomu, takže není kde spíš skočit, ale ty na čas rok, na písničku na přání a na tebe, já ne, to si musí udělat člověk, no to nedívej se, zrovna jsem potkal autobus, je to úzko, tak mu radši počkáme.
0: Radši jo, tak to nás moc těší a zahrajeme Hammerfall, jo, těší nás to, že posloucháš rádio Čas rok, samozřejmě. A zahrajeme si Hammerfall komu?
1: O, Hammerfall, neříkali jsme Power Wolf, já ne?
0: Hammerfall.
1: No, když Hammerfall, tak Hammerfall, no.
0: No
1: to, je, to jsou taci moji miláčkové.
0: Komu?
1: A komu? No tak to je jasné. Pače dneska jezdí na mojím autobuse bývalém, takže Pačesovi, pozdravíme krána balíkářů Romana, no, Martince do práce, samozřejmě Renči a Petře taky, jak jsme byli spolu na Čudasách. No, to samozřejmě, kdo mě ještě slyší. Všechny moje známe, neznáme, ale to třeba aj trošičku mají rádi.
0: A jasné, tebe zná půl světa. Tak jo, Maxi, velké díky, šťastný dojezd, tady máš muziku, ahoj.
1: Jasné, čus.

0: další nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Novina, naše dnešní první společná hodina je za námi a na rádiu Čas Rok startuje dalších 60 minut. A v nich Faith No More, taky byli Talon. A písmeno B mají na začátku i Bring Me The Horizon. Takovou muzikou se na rádiu Čas Rok pomalu, ale jistě dopracujeme až k tomu dnešnímu věru. No, mrkneme se i na velký návrat na koncertní pódia a mohli bychom si ji trošku zasportovat. Co říkáte? Tak to všechno po 11. hodině a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rok. Více na webu rádia Čas Rok a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
13: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
14: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
13: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
1: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
15: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
16: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
15: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
16: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
17: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Orlovská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní v této oblasti na ulici Bohumínská. Osobní auto se střetlo s nákladním. A pozornost se vyplatí na Šumpersku v oblasti Hanušovice v ulici Hlavní. Osobní auto se srazilo s motorkářem. My vám přejeme šťastnou cestu.
18: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
19: Rádio Čas Rok. Zprávy.
20: Dobré páteční dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Do Česka míří studená fronta, doprovodí silné bouřky. Očekávat je můžeme dnes a v noci na zítřek. Hrozit budou silné nárazy větru a přívalové srážky. Meteorologové vydali varování, že bouřky můžou být i velmi intenzivní.
5: Morava aktuálně.
20: Koncem léta se už někde kazí kvalita vody ke koupání. Nadále omezuje plavání ve vodní nádrži Baška a v nádrži Brušperk. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je nicméně voda stále vhodná ke koupání. V Brně prošel velkou rekonstrukcí zimní stadion, kde vyrostly hvězdy NHL. Městská hala na Úvoze je po kompletní opravě technologií připravena pro veřejnost i mladé hokejisty. Více nám řekl mluvčí radnice Brno střed Michal Šťastný.
21: Návštěvník velkou část dokončených prací nepostřehne, jelikož se týkaly hlavně technologického zázemí. Z hlediska provozu se ale jedná o významnou investici, díky níž se výrazně zlepší provozní podmínky. Dojde například ke snížení energetické náročnosti sportoviště a také se zlepší kvalita ledu. Pracovníci například provedli novou betonáž, ledové plochy, změnili chladící systém či potrubí.
20: Stadion je v Česku unikátní tím, že stojí jenom 50 metrů od základní školy. Hokejisté Vítkovic si v přípravě na blížící se start extraligy připsali první výhru, když porazili Olomouc 4-1. Svěřenci francouzského trenéra Jurika Trejleho v předešlých třech zápasech navíc nedokázali skórovat. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock. Pokračuje páteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

No vida, tak jsme to zvládli. Nezaměnitelná Metallica a před námi je na rádiu Čas Rock kapela taky ze Spojených států amerických, která má pro své fanoušky vynikající zprávu, a to takovou, že se po dlouhých 10 letech opět společně objeví na jednom pódiu. Bude to na začátku příštího roku, kdy se 15. ledna vydají do Rio de Janeiro, ze kterého se přesunou jak do Austrálie, tak na Nový Zéland. Tam všude se objeví ve společnosti System of a Down a jestli půjde jenom o tyto štace, tak to se teprve uvidí. Každopádně si myslím, že i toto je informace, která nám dává takovou aspoň malinkou naději, že bychom je opět mohli vidět na vlastní oči, možná i my. Tušíte, o kom je řeč? Jestli ne, tak snad vám pomůže, že za mikrákem této party stojí Mike Patton. Furt nic?

Je 28. srpna a v tento den roku 1920 se československá fotbalová reprezentace představila ve svém vůbec prvním zápase. Bylo to na letních olympijských hrách v Belgii, na kterých se střetli s Jugoškou, které dali tehdy výprask 7-0. No a teď otázka pro vás, rokeři. Jak jste na tom s tou kopanou vy? Je to váš šálek kávy nebo raději úplně jiné sportovní odvětví? Klidně se můžete svěřit na WhatsApp Rádia Čas Rok, který má číslo 725331155, no a můžete se jí pochlubit. Jestli se třeba aktivně fotbalu věnujete, tak jaké máte třeba svoje výsledky. Předem díky a já vám za odměnu pošlu Billy Talent anebo partičku Still Skin. Za chvíli jsou tady.

0: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
3: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas Rock.
5: Čas Rock.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

na rádiu Čas Rok. No a tam my si zahrajeme podle Jirky, který by chtěl poslat nějakou pecku na chatu, protože už dneska tam přijeli a už budu si užívat skvělý víkend. Tak fajn, pošli když taky nějakou fotku, jak se tam máte, kde jste a tak dále a tak dále. Tady je muzika.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na faze.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Rádio Jazz Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: akci na rádiu Čas Rock budeme hrát, mrkneme se do kalendáře a taky bychom mohli probrat ten nadcházející víkend. Co říkáte? To všechno po zprávách s Martinem Favíkem a ode mne přání dobrého už odpoledne.
1: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce Školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
3: Je! Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás Vestou Karviná. Staň se hvězdou regálů a pracuj Vestou Karviná. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karviná. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
7: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Stále si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Orlovská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní na Šumpersku v oblasti Hanušovice. Osobní auto se střetlo s motorkářem. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na Znojemsku na silnici v oblasti Jamolice. Havarovalo zde osobní vozidlo. Probíhá zde kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Hezké odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku období dovolených nekončí. Po tuzemsku chce letos na podzim cestovat až 71% Čechů, tedy o pětinu více než loni. Naopak zájem o zahraničí klesá. Podle televize LTV Plus nejčastěji lidé plánují kratší pobyty, pěší výlety nebo odpočinek.
9: Morava aktuálně.
8: V Moravskoslezském kraji se pohybuje medvěd. Obec Krásná na Frýdeckom Místecku proto vydala varování pro obyvatele i turisty. Lidé by měli být v okolí opatrní a zabezpečit své domovy, zahrady i včelstva. Turistům se zároveň doporučuje nevstupovat do okolních lesů. Dětské hřiště v Otrokovicích čeká velká proměna. Staré herní prvky nahradí nové. A to není vše, jak nám prozradila mluvčí radnice Lenka Vaculová.
10: Právě velká herní sestava ve tvaru letadla, doplněná věží s tobogánem, se stane dominantou centrální části. Kolem ní vzniknou další herní zóny, určené pro různé věkové skupiny. Děti se mohou těšit na zemní trampolíny, balanční stezku, točidlo, pískoviště s bagrem, lanovku pro starší děti i klasické houpačky pro nejmenší. Proměnou projde také bezprostřední okolí.
8: Vzniknou zde i parkové cesty, lavičky a odpočinkové zóny, pítko, stojany na kola i úpravy zeleně. Hotovo bude na přelomu září a října. A sobota nabídne dva zápasy šance ligy. Zbrojovka Brno od 17 hodin vyzve FC Zlín v Šipex aréně. Od 20. hodiny pak Baník Ostrava přivítá Sigmu Olomouc na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Oba duely nabídnou souboje moravských týmů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Je pátek, víkend je za dveřmi, podle předpovědí počasí má být opravdu hodně povedený. No a tak bychom mohli probrat, jak s ním hodláte naložit vy, rockeři. Chystáte se někam k vodě, bude u vás nějaká akce, o které byste nám třeba chtěli dát vědět, budete si jen tak třeba užívat doma, anebo musíte bohužel v továrně plnit plán. Klidně to hoďte na WhatsApp Rádia Čas Rock, jak chystáte s tím posledním prázdninovým víkendem naložit. Číslo je pořád stejné, 725 33 1155. No a já vám nabídnu taky něco. Co byste řekli třeba na Bolivaron anebo Mr. Big? Může být?

0: vám Oli Baron, to má v odpoledním vysílání Rádia Čas rok za sebou a my se teď podíváme do roku 2009, kdy kytarista Noel Gallagher opustil kapelu Oasis s vysvětlením, že už nemohl dál pracovat se svým bráchou. Noel připustil, že spolu s ním mluvili jen zřídka. Na koncerty cestovali každý sám a viděli se vlastně jenom na pódiu. 28. srpna roku 1990 tehdy Oasis se nepříjemně překvapili své fanoušky na festivalu Rock in Seine v Paříži, když přes předkapelu a projekční plochy suše oznámili, že kvůli hádce v kapele prostě tento koncert neodehrají. Naštěstí se ten jejich vztah dal nějakým způsobem zpátky dohromady a jak je vidět, funguje to. Možná, že jenom na oko, nevím, no, že by peníze, tak to ví asi oni jenom sami. Každopádně dnes je Evropská noc netopírů a narozeniny slaví Danny Serafin z kapely Chicago. Pro změnu svátek tak ten mají Augustinové, kterým za celou naší partu přeju všechno nejlepší, no a snad jim Judas Priest udělají radost. Za chvíli si je dáme.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas rok. Více na webu Rádia Čas rok a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
9: Cože, ty máš 150 technobodů?
10: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
9: A kde to jako najdu?
10: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
9: No jasně.
10: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
11: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas rok.
1: Čas rok.
12: Čas rok.

0: vy pro písničku na přání nikam běžet nemusíte. Naopak pěkně v klidu domova nebo z práce si můžete zavolat sem do studia Rádia Čas Rok 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a před námi je písnička na přání a sní Lucie, kterou vítáme v našem éteru Rádia Čas Rock. Ahoj.
1: Ahoj, tady je Lucie Ventová v Čince.
0: Ahoj, Luci.
1: Já jsem chtěla od Europu nějakou rychlejší písničku a poslala bych to svojí nejlepší kamarádce a svému bývalému šéfovi Dvorokovi.
0: A ten šéf je bývalý z jakého důvodu? Ho vyhodili, nebo ty jsi skončila
1: ne,
0: v práci? Nebo?
1: Pracuje tam, ale já tam na tom úseku nepracuji. Já pracuji už úplně jinde v Čineckých železárnách. Já jsem na velkých koupelkách a tam na hrubovně jenom vypomáhám, bo tam nemají uklízečku. Bylo velké propouštění z toho roku.
0: Jo, takhle to je tam u tebe. Tak a mimo jiné si říkala, že stojíš u plotny, děláš oběd. Co bude dobrého?
1: No, brambory a salám.
0: Salám.
1: Opekány.
0: A co k tomu? Okurek, salátek nějaký?
1: Ne, čalamadu.
0: Čalamadek, za starých časů, no tak to je ráda. Tak si nechej chutnat, tady je muzika, děkuji za zavolání a pěkný víkend, ahoj.
1: Ahoj. Čas rok.

0: Salát Rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčínsky vepřový kabanos za 119,90 a toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
7: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz.
8: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
9: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
10: Časrok.
11: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Časrok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

tatarák z bůčku. No, i tak se dá, proč ne? Jestli máte před sebou rokeři oběd, tak si s nějakou tou dobrotou tak si nechte chutnat a my se na rádiu Čas Rok pustíme do další muziky, se kterou se v té další hodině objeví třeba Pain.

0: Tak to bude na Radio Čas Rok vypadat a mohli bychom se taky podívat na ten nadcházející školní rok. No co si budeme povídat, když už nebudeme počítat dnešek, sobota, neděle a v pondělí bio do školy. No. Ale ještě před námi ten víkend, jak jsem říkal. To všechno po zprávách s Martinem, já vám přeju dobré odpoledne.
1: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
8: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
9: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
10: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Vítkovicích v ulici Ruská poblíž Ostravar Arény. Osobní auto se zde střetlo s dodávkou, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní v Brně středu v ulici Lidická. Stala se tady nehoda a na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na dálnici D2 v oblasti Rajhradice směr Brno. Nákladní auto se střetlo s osobním. Na místě jsou všechny záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Sponzorem dopravy je Kobby Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobbyelektro.cz.
12: Radio Čas Rok. Zprávy.
10: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku čeká řidiče jedno z nejrizikovějších období roku. Proto policie posílí dohled na silnicích. Konec prázdnin a začátek školního roku totiž přinášejí více aut a rušnější provoz. Hlídky se zaměří na dodržování pravidel a bezpečnost všech účastníků.
13: Morava aktuálně.
10: Nejznámější ostravská hala mění své jméno. Z Ostravar Arény se nově stává Mustang Arena. Do nové sezóny vstoupí s označením, které vychází z názvu značky piva a motivu koně. Hala stále zůstává domovem vítkovických hokejistů a dál hostí sportovní i kulturní akce. Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem vyšší komfort i moderní zázemí a pro veřejnost se otevře už tuto neděli 30. srpna. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jana Rašková.
14: Nové autobusové nádraží je spolu s modernizací vlakového nádraží, výstavbou dopravního terminálu a úpravami přednádražního i zanádražního prostoru jedno z nejvýznamnějších investičních akcí v novodobé historii Vsetína. Do této oblasti byly v uplynulých 5 letech investovány zhruba 4 miliardy korun.
10: Město na pondělní odpoledne chystá slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak nebo legendární autobus Škoda RTO. A SKHS Kroměříž se v sobotu utká s fotbalovým klubem SK Prostějov v šance Národní lize. Zápas začne o 17:30 večer na stadionu Jošky Silného. Domácí tak čeká další souboj o cenné body. tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemné odpoledne.

jste ve společnosti Rádia Čas, rok je 28. srpna, no a to znamená, že když už nebudeme ten dnešek počítat, tak za dva dny to opět školákům začne. No a my se vás ptáme, jestli nějakého školou povinného doma máte a jak jste na tom s jejich povinnou výbavou, pouzdro, napsací potřeby, aktovka nebo batoh, papuče,

Pravítko, trojuhelník, krabička na svačinu, čínské péro a další věci, které k té povinné výuce prostě patří. Můžete se pochlubit, meze se prostě nekladou, no a já vám popřeju pevné nervy, klid a nohy v teple a hlavně hodně úspěchů.

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: No, tak za tím sportem se můžete vydat třeba do ostravského hangáru, kde si dá do těla opravdu každý. Celá řada lezeckých stěn v různých obtížnostech a to o ploše 1500 metrů čtverečních. No, to je dost, že? Co si myslíte? No, ty si tam můžou vyzkoušet jak dospělí, tak děti, pro které je tam mimo jiné nachystaný i vyhraněný koutek, kde si můžou zablbnout a rodiče si během jejich skotačení můžou v klidu dát v bistru třeba nějakou skvělou kávičku. Otevřeno mají 7 dní v týdnu a to vždy až do 22. hodiny, takže si nemůžete nikdo stěžovat, že to po šichtě prostě nestihnete. No a my taky nemáme na rádiu Čas rok kde spěchat. Tak si v pohodě za chvíli vychutnáme třeba Sisters of Mercy, kteří přijdou na řadu, nebo kteří jsou v tom playlistu na chystání. Tak se dobře bavte.
0: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.
2: Všechno, co potřebujete.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
3: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS

Nazdar, rockeři, je před námi další díl pořadu Víkend a v něm Mystic Prophecy, Floriansen a další skvělé kapely, které budou na rádiu Čas Rock k mání od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Sisters of Mercy na rádiu Čas Rock, kde dneska mimo jiné i probíráme ten nadcházející víkend, co chystáte a tak dále a tak dále a tak dále. No a už tady máme spoustu vašich takových nějakých těch kam zajet nebo kde si to užít, třeba motoklub Dead Brothers, tam se koná motosraz. Ahoj, jedeme na Slížovica Fest do Nitry na Slovensku. Horký, že slíže budou křtít novou desku. Čau Patrik a taky Pavla. Ahoj, no tak před námi je letos poslední festák, tak zahraj něco od Alžběty, pokud by to šlo. Děkuji, onkl. No a vy se teda můžete vyjádřit, jakou tu pecku si zahrajeme. 725-33-1155.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: my dál určitě na rádiu Čas Rok pojedeme, a to taky s Michalem, který se dovolal pro písničku Na přání. Ahoj.
1: Zdarek Brno, ahoj metaláci.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak se máme, co chystáme na ten víkend?
1: Máme se dobře, tak já jsem řidič kamionu, ale naštěstí už jsem doma v Brně, už jezdím jenom po Brně, vysvětlou poslední fodu a mažu pryč, než se začnou tancovat makarénu všichni.
0: Jasné, jasné.
1: A tak jsem se chtěl rozloučit se všema ostatníma řidičema jako každý pátek, když se dovolám.
0: Výborně, ale ještě jsi mi neřekl, co chystáš na tu sobotu a neděli.
1: Chystám se ještě na Jižní Moravu, ještě si chci vychutnat na ten poslední víkend, bo mám tam takový svoje oblíbený místečko u Hodonína, kde je přírodní koupaliště. A tam si pěkně ještě zaplavu s přítelkyní, dokud to jde, protože v září už asi to určitě nepůjde.
0: No, tak uvidíme. Každopádně jo, dobrý tip. Panoptiko, teď nachystané pro koho?
1: Takže pro všechny řidiče, ať se vrátí co nejdřív domů opatrně, hlavně ne přes Brno. Tento víkend celkový bude obzvlášť hroznej, takže možná si to ještě s tím Hodoninem rozmyslím, to jsou nejhorší, když se všichni vrací z prázdnin. Tak i pro všechny ostatní, kteří se vracíte z prázdnin, hlavně pomalu, pro Boha, dodržujte odstupy, prosím, a vraťte se domů zdraví.
0: Ano, řekl si úplně všechno, já tobě taky přeju šťastnou cestu a krásný víkend, ahoj.
1: Hezký víkend, Metalat. Radio Čas Rok.

0: z rok. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
0: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
10: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu.
11: Megakoncert Rádia Čas.
12: Megakoncert Rádia Čas.
10: 21. listopadu Ostravar Arena.
11: Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo.
10: Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.
13: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
0: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
0: Čas rok.
14: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Víc toho do této hodiny opravdu nevměstnáme, ale to je úplně jedno. Před námi není noc, ale dalších 60 minut, ve kterých na rádiu Čas rok zazní Karn, taky Gutsman. A nebo Dropkick Murphys. Kromě těchto interpretů se podíváme i za novinkou týdne. No a mám pro vás pozvánku i na jeden zajímavý koncert. Tak se na něj počkejte, já vám přeju dobré odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
4: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
5: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
6: Aktuálně si dávejte pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Náměstí Míru. Nákladní auto narazilo do sloupu, může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Přerovsku na silnici poblíž Kokory. A pozornost se vyplatí v Břeclavi na silnici v oblasti Zaječí. Stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
6: Hezké odpoledne, rokeři. Jsou připraveny aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce jich bylo téměř 515 tisíc, nejvíce za posledních 10 let. Silné ročníky se postupně přesouvají dál a školy čeká vyšší nápor studentů. Na vysokých školách proto může být brzy o místa pořádná tlačenice. Naopak ve školkách dětí ubývá a jejich počet klesl pod 350 tisíc.
9: Morava aktuálně.
6: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem. Tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazním druhům rostlin v České republice. Opatření se týká lesních pozemků ve Slezské Ostravě, říká mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
10: Systematická likvidace bolševníků je důležitým krokem k ochraně přírody i zdraví obyvatel. Přestože se na území Ostravy jedná pouze o několik evidovaných nalezišť, včasný zásah může zabránit jejich dalšímu šíření a předejít mnohem náročnějším a nákladnějším opatřením v budoucnu.
6: Bývalá jaselská kasárna v Brně se mění ve velké staveniště. V areálu začala první etapa výstavby bytového komplexu Akropole Štefánikova. Celý projekt nabídne kolem 900 bytů a postupně promění dlouhoprázdný prostor mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí. A FK Třinec čeká další zápas šance Národní ligy. V sobotu nastoupí doma proti Baníku Ostrava B. Utkání začne v 18 hodin na stadionu Rudolfa Labeje. Třinec bude chtít využít domácího prostředí a získat body. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: Toto byly News, no a my si dáme novinku týdne Rádia Čas Rock. Máme pátek, no a to znamená, že už jenom dva dny vám zbývají na to, abyste se k ní vyjádřili co a jak.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu a to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Radio Jazz Rock.
1: No a v rokových typech pozvánka do areálu družstevní 311 v Místku za Lidlem, kde se bude už dneska konat vzpomínkový koncert na Radima Šturmu. Ten za přispění chráněné dílny začne o 17:30 a po jejich koncertním setu se fanoušci můžou těšit na lauter. Takže, jestli ještě nevíte, jak naložit s tím dnešním večerem, já si myslím, že není co řešit. Venku je nádherně, k tomu krásná muzika, občerstveníčko, pivíčko, nějaké co. No jo, jo, až vám závidím. No, ale teď máme za 8 minutek 14:30 a my budeme na rádiu Čas Rok pokračovat s Gacmek a nebo Karny, kteří dostanou prostor za chvíli. Tak, dobré odpoledne, Vinčo.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Odpolední vysílání, Rádia Čas Rok je v plném proudu a jestli máte chuť do něho taky nějakým způsobem zasáhnout, tak máte právě teď možnost. Třeba telefonem na číslo 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: raus, links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus.
1: OOMPH, tak se jmenuje kapela, která nám právě teď na rádiu Čas rok, když jsem to zněla. Takhle to měli teda napsáno. No a tu další muziku vybírá Peťa. Ahoj, a slyšíme se, čau.
2: Ahoj, slyšíme se, dobrý, dobrý.
1: Nazdar, nazdar. Tak Peti, ty jsi říkala, že už jdete z práce domů, ale dneska to šlo, protože ty se stihla i během šichty okoupat v bazénu, jo?
2: No to bylo až po.
1: No to je jedno, ale vy se máte vín státeř. Jak to děláte?
2: Co, jak děláme? Jakože rychle pracujeme?
1: Ne, že
2: máte... to máme rychle hotové?
1: Ne, kdo umí, ten umí. Dobrá. Co chystáte na víkend, Parto?
2: No na víkend já jedu ke kamarádce do Kunovic, no a pan kolega jde na oslavy, ten bude slavit.
1: No tak to zase bude něco.
2: Malý Jachimek bude mít rok.
1: Jo, no tak to je krásné. No ale
2: takže
1: teď...
2: Takže můžeme... Jachimek pešat, my mu musíme popsat. Takže mu pop... jsme zase dostali, že jsme nepopsali.
1: Tak pojďme, vybrali jste Grangely komu?
2: Malá prasátka, ano. Pro všechny, co poslouchají, hlavně tomu Jachimkovi, že slaví, ne?
1: No samozřejmě, je to tak. Výborně, všechno máme nachystáno, vy šťastně dojďte, užijte si víkend.
2: Jo, je to
1: ahoj.
2: Všecko.
1: Čau.
2: Tak jo, ahoj.

0: Puppet Show.
1: Radio Čas Rock.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Psilocybin Ducky, buongiorno. No, k tomu mám pro vás nabídku, jak si jednoduše můžete přijít pre malým penězům. No, i to se může stát. No a taky se mrkneme na to, co si pro vás Rádio Čas Rok chystá na dnešní večer. Tak to všechno po zprávách. Já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas Rok. Více na webu Rádia Čas Rok a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
11: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
12: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
13: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
12: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
14: Aktuálně si dávejte pozor v Novém Jičíně na silnici v oblasti Libhošť. Stala se tady dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na Přerovsku na silnici v oblasti Kokory. Dodávka se střetla s motocyklem. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Brno-Venkov na hlavním nájezdu a výjezdu poblíž oblasti Kiválky. Dodávka se srazila s nákladním autem. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
15: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
16: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Hezké odpoledne, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku období dovolených nekončí. Po tuzemsku chce letos na podzim cestovat až 71% Čechů, tedy o pětinu více než loni. Naopak zájem o zahraničí klesá. Podle televize LTV Plus nejčastěji lidé plánují kratší pobyty, pěší výlety nebo odpočinek.
17: Morava aktuálně.
14: V Moravskoslezském kraji se pohybuje medvěd. Obec Krásná na Frýdeckom Místecku proto vydala varování pro obyvatele i turisty. Lidé by měli být v okolí opatrní a zabezpečit své domovy, zahrady i včelstva. Turistům se zároveň doporučuje nevstupovat do okolních lesů. Dětské hřiště v Otrokovicích čeká velká proměna. Staré herní prvky nahradí nové. A to není vše, jak nám prozradila mluvčí radnice Lenka Vaculová.
18: Právě velká herní sestava ve tvaru letadla doplněná věží s tobogánem se stane dominantou centrální části. Kolem ní vzniknou další herní zóny určené pro různé věkové skupiny. Děti se mohou těšit na zemní trampolíny, balanční stezku, točidlo, pískoviště s bagrem, lanovku pro starší děti i klasické houpačky pro nejmenší. Proměnou projde také bezprostřední okolí.
14: Vzniknou zde i parkové cesty, lavičky a odpočinkové zóny, pítko, stojany na kola i úpravy zeleně. Hotovo bude na přelomu září a října. A sobota nabídne dva zápasy šance ligy. Zbrojovka Brno od 17 hodin vyzve FC Zlín v Šipex aréně. Od 20. hodiny pak Baník Ostrava přivítá Sigmu Olomouc na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Oba duely nabídnou souboje moravských týmů. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

Petl Beast na rádiu Čas Rock, které pro vás spustilo z Brusu nový web. Ten nabízí novou grafiku, odkazy k různým zajímavým podcastům, playlist našeho vysílání, fotky té naší moderátorské party, e-shop a další vychytávky. No a na vás je, abyste to všechno pěkně zhodnotili a dali nám vědět, jak se vám to líbí. V přiloženém dotazníku jednoduše můžete taky vyplnit, co je zapotřebí, no a můžete se tak stát majiteli voucheru do e-shopu pohodiak.cz. To nezní špatně, co říkáte. Tak si tam skočte, no a já vám nabídnu další muziku, se kterou mám do těch následujících minut nachystaný Harley, anebo taky Chris Reu. Tady jsou.

Je pátek, no a ten bude na rádiu Čas rok večer patřit čemu jinému než premiéře pořadu Víkend, ve kterém se tentokrát podíváme za L-Storm. Nebudou chybět Mystic Prophecy se svým zbrusunovým kouskem, taky jedna dáma s velkým D a ještě něco navíc. Start je jako vždy naplánovaný na 19. a v televizi Rebel bude úplně to samé, včetně videoklipu k mání o hodinu později. Tolik něco málo k tomu, co bude tady u nás na rádiu Čas rok se večer dít, ale na to si budeme muset ještě nějakou tu hoďku počkat a tak si to budeme dál vyplňovat skvělou muzikou, kterou se za chvíli postarají Kings of Leon anebo taky Saigon Kicks. Tak fajn poslech.

0: Rádio Čas Rock. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Máme 15 hodin, 30 minut na rádiu Čas Rok, dozněli Saigon Kick, no a já se pro maličku, ale jistě s vámi rozloučím. Kdo mě dneska bude střídat, no tak to budete čučat, přátelé. No ale než se tak stane, tak si ještě zahrajeme podle vás. 725 33 11 55. Rádio Čas Rok.

Tak, no, na rádiu Čas Rok, teď písnička na přání. Já tady mám pozdrav od Lucky, která by chtěla Olympik poslat jak Jarče, tak taky Pavlovi a vůbec všem rockerům, kteří poslouchají rádio Čas Rok. Tak toto přání je předem splněno a já se s vámi, přátelé, loučím. Mějte se krásně, užijte si nádherný víkend. Vlastně školáci, ten poslední, že jo, v pondělí do škol. Tak se uslyšíme, čau.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
11: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
12: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
13: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a i hned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
14: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádiu Čas Rock a buď ve hře.

0: Zdar, bando, dneska trošku nezvyklé, nebudete trávit páteční podvečer s Outratkou, ale s Vojtou, ale můžu vám slíbit, že v průběhu vysílání, a to už v další hodině, si s Hankou budeme volat a dozvíme se, co stojí za tím, proč jsem dneska tady a ona tam. Každopádně doufám, že už máte všichni po šichtě, nebo v nejhorším teprve ze šichty jedete a že už se těšíte na víkend, který je před námi a jak správně přede mnou Hans podotknul, je to poslední prázdninový víkend. Takže školáci, hlavně vy si ho užijte. No a těch teplých a slunečných víkendů už letos asi taky moc nezbývá. Já už jsem to psal dneska ráno na svůj Facebook, tak to řeknu i tady, že je dost možné, že za měsíc touto dobou už budeme řešit zimní gumy. To je pozitivní, co? No, pojďme si dát hudbu, kterou na vás chystám. Dáme si Bon Jovi. Taky Man Over. A z té, řekněme, novější hudby Hollywood Undead. Ve zprávách nám Martin řekne o tom, co čeká řidiče.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty... Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
7: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
8: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě v oblasti Budišov nad Budišovkou v ulici Dukelská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Vsetínsku na silnici poblíž autobusové zastávky Dolní Bečva Pila. Osobní auto se střetlo s motorkářem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Šlapanice poblíž Bezřichovic ve směru na Ostravu. Srazila se tady dvě osobní vozidla. My vám přejeme šťastnou cestou.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
10: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku čeká řidiče jedno z nejrizikovějších období roku. Proto policie posílí dohled na silnicích. Konec prázdnin a začátek školního roku totiž přinášejí více aut a rušnější provoz. Hlídky se zaměří na dodržování pravidel a bezpečnost všech účastníků.
11: Morava aktuálně.
8: Nejznámější ostravská hala mění své jméno. Ostravar Arény se nově stává Mustang Arena. Do nové sezóny vstoupí s označením, které vychází z názvu značky piva a motivu koně. Hala stále zůstává domovem vítkovických hokejistů a dál hostí sportovní i kulturní akce. Vsetín má nové autobusové nádraží. Cestujícím přinese mnohem vyšší komfort i moderní zázemí a pro veřejnost se otevře už tuto neděli 30. srpna. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jana Rašková.
11: Nové autobusové nádraží je spolu s modernizací vlakového nádraží, výstavbou dopravního terminálu a úpravami přednádražního i zanádražního prostoru jedno z nejvýznamnějších investičních akcí v novodobé historii Vsetína. Do této oblasti byly v uplynulých 5 letech investovány zhruba 4 miliardy korun.
8: Město na pondělní odpoledne chystá slavnostní program, kde zájemce sveze historický parní vlak nebo legendární autobus Škoda RTO. A v neděli se hrají velké pražské derby. Sparta a Slavia se utkají v 6. kole šance ligy. Výkop je naplánovaný na 20 hodin v pražské EPET aréně na Letné. Oba pražské týmy tak čeká důležitý zápas o ligové body. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

Na čas roku nám dohrála Lenka Dusilová a teď bych chtěl dát kalendárium a vypíchnout jednu 62 let starou záležitost. 28. srpna roku 1964 měli koncert Beatles v New Yorku a právě tam po koncertě se poprvé osobně setkali s Bobem Dylanem. Setkání jim zprostředkoval novinář Al Arovnovic v hotelu Delmonico. No a v tomhle hotelu

Jen ukázal, kam se může jejich hudba dál posunout po konzumaci toho zeleného listu. Beatles pak začali mnohem víc experimentovat se zvukem, psychedelií a studiovými možnostmi. To jenom k tomu, jaký dopad může mít taková zdánlivě nevinná hotelová historka, no a hlavně špatné porozumění textu. Co se týče narozenin, tak 57. má dneska Jack Black z Tenacious D a taky slavný herec, určitě ho znáte. No a ke svátku přeju všem Augustínům. Posuneme se kupředu, šoupnu tam Lemonheads a Michaela Monroea.

0: Tohle byl Michael Monroe a já jsem vám na začátku hodiny sliboval, že vám vysvětlím, jak je možné, že jsem tady dneska já a ne Hanka Outratová, kterou mám právě na telefonu. Halo, halo.
1: Čau, Vojto, tak Hanila kopla do vrtulu a už je pod Javorovým.
0: Tak já to vysvětlím. Hanka je pod Javorovým, tak jak vám asi došlo, tak je v Třincu. Říkám to správně, že jo?
1: Jo. Je,
0: konkrétně ve Werk Aréně. A co se tam děje dneska?
1: Co se tam děje? No právě jsme šli dát brko tady z Kokinace po autogramiádě. Ale nie, s Meškem vrcholí jubileum 15 leté od zisku prvního mistrovského titulu právě tady v Třinci. Takže celá ta garda, která se o to zasloužila, je tady. A dneska proběhlo otevření nového fanshopu. Autogramiáda už je taky za námi. A před námi je ocelářský kvíz ve Werk Aréně. V podstatě největší sportovně vědomostní soutěž tohohle druhu v České republice.
0: Kolik tam je lidí už připravených na kvíz?
1: Hele, hromada.
0: Tak cca?
1: Matika byla moje kobylka, takže nespočítám ti to přesně, ale je jich tady hafo.
0: Hafo. A jestli se nepletu, tak to je zároveň i, řekněme, oslava začínající sezony.
1: No to určitě. Takové to typické ukončení prázdnin, hurá do školního roku, protože s tím je spojeno kromě toho nepříjemného, že se sedneš do lavic, takže startuje taky hokejová sezóna.
0: Nepříjemného, jo.
1: To je ta příjemná.
0: A ty tam máš jednoho tajemného hosta.
1: Úplně tajemný není, je to legenda. Já tady mám Kokinátora Martina Vojtka.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Kdo byste nevěděli, tak brankář, který vychytal to vítězství v roce 2011. Martine, jak si to užíváš?
2: Užívám si to plnými doušky, jsme tady už třetí den v Třinci, je tady o nás parádně postaráno a jsme rádi, že jsme se po letech zase všichni sešli a že se vidíme.
0: Musí to být parádní pocit, jak dlouho jste se neviděli?
2: No s některýma jsem se neviděl de facto od titulu, takže třeba i 15 let.
0: Tak to musí být paráda. A na kvíz jdeš?
2: No samozřejmě, my se účastníme, všichni mistři 2011 se účastníme, obsadíme 3 stoly a doufám, že vyhrajeme.
0: Takže na 3 týmy jdete, jo?
2: Přesně tak.
0: Tentokrát ne v jednom týmu, ale na 3 týmy. Tak já doufám, že vyhrajou ti nejlepší.
2: Mám takový tušení, že my to sice nebudeme, ale ať vyhraje ten nejlepší a nejchytřejší.
0: Dobrá, tak já vám děkuji za sportovní vstup. Hani, prosím tě, ty se účastníš kvízu?
1: Ne, já jdu na Čumendu.
0: Jdeš na Čumendu.
1: Já jdu fandit, jako vždycky.
0: Tak když tak potom zareportuješ.
1: Já jsem ta nejchytřejší, víš, já to všechno vím na té tribuně, takže radím. Zase budu dneska dělat takhle. Vrchu budu radit.
0: Dobrá, tak si to užijte a pozdravuji do Třince. Čau.
1: Díky moc, měj se. Ahoj, čau.
0: Tak to jsme měli vstup Třince, no a teďka na rádiu Čas Rok jedeme dál, dáme si Def Leppard a českou bandu Vivien.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák, Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
10: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock.
11: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
12: Radio Čas Rock. I v létě.

0: po půl páté nám končí východočeská banda Vivien a já už tam chystám Sum 41. No a co bude potom, to je, přátelé, jenom na vás. Rádio Časrok nabízí song na přání, a to na telefonním čísle 725 33 1155. Pište SMSky, pište na WhatsApp a nebo rovnou zavolejte.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Časrok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Časrok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

Radio Čas Rock. Dohráli Sum 41, moc dobře si pamatuju ještě ten klip z počátku tohoto tisíciletí, tuším rok 2002 nebo 2003. No a teďka song na přání, kde se moc neodkloníme od toho začátku tisíciletí, píše mi Jindra, ať tam dám Breaking Benjamin, a že nemá čas psát nějaké přání, protože řídí, tak mimochodem právě se dopouští do prvního přestupku, ale já mu to i tak na tu cestu dám.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.

0: Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
8: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
10: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
11: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Tohle byl samozřejmě Sweet a na rádiu Čas Rock jdeme na poslední hodinku pátečního odpoledne před tím, než začne večer. No a v ní si dáme ještě jednou outratku, tentokrát s novinkou týdne. No a samozřejmě taky pravou rockovou muziku. Z té se můžete těšit na Bastardy. Taky Papa Roach. A zrovna tenhle song si trošičku rozebereme a dáme taky status quo. No a za chvilku nám Martin ve zprávách řekne, s čím bojuje Ostrava.

0: 90 až do 1. září Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
6: Stále buďte opatrní na Vsetínsku na silnici poblíž autobusové zastávky Dolní Bečva Pila. Osobní auto se střetlo s motorkářem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále dávejte pozor na Brněnsku v oblasti Brno Slatina v ulici Řípská. Stala se tady dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla. A pozornost se vyplatí ve Znojmě v ulici Vídeňská. Srazila se tady dvě osobní auta. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Hezké odpoledne, rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce jich bylo téměř 515 tisíc, nejvíce za posledních 10 let. Silné ročníky se postupně přesouvají dál a školy čeká vyšší nápor studentů. Na vysokých školách proto může být brzy o místa pořádná tlačenice. Naopak ve školkách dětí ubývá a jejich počet klesl pod 350 tisíc.
8: Morava aktuálně.
6: Město Ostrava bojuje s exotickým nepřítelem. Tím je bolševník velkolepý, který patří k nejnebezpečnějším invazním druhům rostlin v České republice. Opatření se týká lesních pozemků ve Slezské Ostravě, říká mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
9: Systematická likvidace bolševníků je důležitým krokem k ochraně přírody i zdraví obyvatel. Přestože se na území Ostravy jedná pouze o několik evidovaných nalezišť, včasný zásah může zabránit jejich dalšímu šíření a předejít mnohem náročnějším a nákladnějším opatřením v budoucnu.
6: Bývalá jaselská kasárna v Brně se mění ve velké staveniště. V areálu začala první etapa výstavby bytového komplexu Akropole Štefánikova. Celý projekt nabídne kolem 900 bytů a postupně promění dlouhoprázdný prostor mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí. A český kanoista Martin Fuchsa znovu ovládl světový kilometr. V Poznaní po skvělém finiši obhájil titul na trati 1000 metrů. Do cíle dojel ve stejném čase jako Maďar Daniel Fejes. Barbora Betláchová skončila čtvrtá. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Tohle byli Papa Roach se songem Help, zdánlivě pozitivním, ale tahle skladba má vlastně docela zajímavou historii. Vznikla úplně na poslední chvíli při dokončování alba Crooked Teeth v roce 2017, což je vlastně už docela dávno. No a vydavatelství kapele řeklo, že pořád chybí nějaký pořádný single. Takže Papa Roach se ještě jednou vrátili do studia a na rychlovku nahráli právě Help. No a zatímco Jacoby Shaddix, frontman, nebyl vůbec jako nadšený ze startu, protože mu to přišlo prostě moc popové, veselé. No a právě v tom bylo to kouzlo, protože ta pozitivně znějící hudba dost kontrastuje s tím temným textem, který ten song má. Je to o tom, že člověk prostě bojuje sám se sebou, potřebuje pomoc. No a fanoušci právě tenhle kontrast se docela pochopili. Help se v roce 2017 dostalo na první místo amerického rockového žebříčku Billboard a vydrželo tam 6 týdnů. A co se týče Česka, tak tady to bylo dokonce jednička v rockovém rádiovém žebříčku. My se valíme dál 17. hodinou, už za chvilku si dáme hudbu Prahu a Calling a potom nechám prostor někomu z vás. Ladíte Čas Rock, za mikrákem sedí Vojta a přeje vám pohodový pátek.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem s Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na phaze.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni techno.

Na zdarokeři je před námi další díl pořadu Víkend a v něm Mystic Profesy, Florian Sen a další skvělé kapely, které budou na rádiu Čas Rock k mání od 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Slíbení Calling jsou fuč a na rádiu Čas Rock si dáme ještě jeden odpolední song na přání předtím, než to bude celou hodinu jenom vaše. Telefon sem do studia je 725-33-1155 a tady jsou Status Quo.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Na rádiu Čas Rok dohrává Status Quo, máme 17.38 a jdeme na song na přání. Mám tady SMSku, prosím o jakoukoliv pomalejší skladbu od Testament pro tebe do studia a všechny rockery, díky Luděk, a já posílám Testament.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rockové rádio.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
8: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: 18.00 bude přesně za 4 minuty a to znamená, že celou hodinu bude playlist Rádia Čas Rock patřit jenom vám. Kontakt sem do studia určitě znáte, pokud ne, tak ho máte tady 72533 1155. Můžete mi volat, psát SMSky nebo použít třeba WhatsApp, nahrát mi hlasovku, poslat tam zprávu. Jestli máte nějakou grilovačku nebo jste třeba dokonce narazili bečku jako Tatar, který mi poslal fotku, tak to je ideální příležitost pro rozproudění večera. Něco málo z hudby, ale nabídnu i já, tak třeba Feuerschwanz. Taky Creed. A nebo Witchhammer. Ve zprávách se od Martina dozvíme, že ještě stále nekončí období dovolených.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, jedna metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
5: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
4: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
6: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce@huisman.cz.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Rožnově pod Radhoštěm v ulici Nábřeží Dukelských hrdinů. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Znojemsku v oblasti Dyje na silnici poblíž velkého kruhového objezdu. Osobní auto narazilo do dopravního značení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Hezké odpoledne, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku období dovolených nekončí. Po tuzemsku chce letos na podzim cestovat až 71% Čechů, tedy o pětinu více než loni. Naopak zájem o zahraničí klesá. Podle televize LTV Plus nejčastěji lidé plánují kratší pobyty, pěší výlety nebo odpočinek.
1: Morava aktuálně.
7: V Moravskoslezském kraji se pohybuje medvěd. Obec Krásná na Frýdeckom Místecku proto vydala varování pro obyvatele i turisty. Lidé by měli být v okolí opatrní a zabezpečit své domovy, zahrady i včelstva. Turistům se zároveň doporučuje nevstupovat do okolních lesů. Dětské hřiště v Otrokovicích čeká velká proměna. Staré herní prvky nahradí nové. A to není vše, jak nám prozradila mluvčí radnice Lenka Vaculová.
8: Právě velká herní sestava ve tvaru letadla doplněná věží s tobogánem se stane dominantou centrální části. Kolem ní vzniknou další herní zóny určené pro různé věkové skupiny. Děti se mohou těšit na zemní trampolíny, balanční stezku, točidlo, pískoviště s bagrem, lanovku pro starší děti i klasické houpačky pro nejmenší. Proměnou projde také bezprostřední okolí.
7: Vzniknou zde i parkové cesty, lavičky a odpočinkové zóny, pítko, stojany na kola i úpravy zeleně. Hotovo bude na přelomu září a října. A česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol stříbro. V italském Val di Sole dojela druhá v závodě juniorek v cross country. Bukovská si druhé místo pohlídala až do cíle. Pro českou závodnici je to už čtvrtá medaile z velkých závodů v letošní sezóně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemný podvečer.

Hodinu, kdy si hrajeme song na přání, jsme nakopli s Feuerschwanz a já tady mám první song na přání. Přišla SMS-ka čau, zahrál bys mi prosím Kopem žerem od Kokot Minit. Budeme grilovat a chystat si věci na zítřejší betonování. V 6 ráno budíček. Díky Honza. Honzo, posílám.

0: Pěkný nářez, takhle na start. Pojďme na další song na přání. Do rádia Čas Rock mi přišla další SMS-ka. Čus, můžeš nám zahrát Black Sabbath Paranoid, prosím. Jsme týden na Olešné na Rybách. Grillujeme, pijeme rumík a hladíme pupík. Dík Petr, Petr Burák a Mončičák.
1: Rádio Čas Rock.

0: vzpomínku na Ozzyho Osborna a teďka budeme vzpomínat na 6. červen, protože to bylo vylodění v Normandii, o kterém je song Primo Victoria, o který si napsal Ríša z Oborné se zprávou Ahoj skvělé rádio, můžeš mi prosím poslat písničku od Sabaton Primo Victoria, dík Ríša z Oborné, jdeme na to.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na rádiu Čas Rock.
2: Through the gates of hell as we make our way to

Velikonoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.

0: zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: Časrok. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na mojehruska.cz.
5: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

Máme 18.23, vyladíte rádio Časrok a máme večer, kdy hrají rockeři sobě. Další takový rocker mi právě napsal SMSku, zahraj pro mou dcerku Varšavu, včera udělala řidičák tak hodně kilometrů bez nehod. Taťka Petr, dík. Já vítám novou řidičku mezi námi řidiči a taky přeju hlavně, ať to jezdí. Posílám Lady Punk.

0: Lady Punk právě dohráli Stacia Varšava, máme 2,5 minutky do 6:30 a na telefonu mám Horsta, čau.
1: Čau.
0: Tak povídej, co se dneska slaví v Kravařu?
1: Dneska se slaví od kolegy Erharda Geburstak.
0: A kolik má Gerhard?
1: Jo, tak má 68.
0: Má dneska přímo?
1: Tomu přejeme ještě, to je Reinhard 68, Horst 68, Herbert 69, ten je starší parchant, a Erich 66. A ještě se jde kolegy manželka Maruš.
0: Takže vás je 5. Kdybyste
1: si chtěli zahrát k tomu pivu, k té kořálce, k tomu jídlu, tu písničku nějakou pěknou od skupiny Boston.
0: Ano. Mám připraveno, posílám vám to tam, užijte si páteční večer, chlapi, ať šmakuje.
1: A ještě jim řekla zařvou.
0: Dobrá.
1: Ať žije čas rok.
2: Ať žije čas rok.
0: Paráda, v Kravařích to žije, posílám Boston, čau.
2: Máme polkustu.
1: Tak jo, zdar.
0: Čau.
3: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Do Kravář jsme zahráli Boston na song More Than a Feeling. Stále ladíte rádio Čas Rock a stále je večer, kdy hrají rockeři sobě. A já tady mám jednu SMSku, ale nesmíte se mi smát, protože je slovenský a já to samozřejmě budu číst slovensky. Ahoj Vojta, zahraj prosím tě Three Doors Down Kryptonite. Venujem těbe a všetkým posluchačům. U nás prebíhá právě Jarmok. Dík, Robo z Bardějova. Posílám.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
7: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.

Přesně o 6:45 dohráli Witch Hammer song Ztracený ráj a to znamená, že máme posledních 15 minut večera, kdy hrají rockeři sobě. Já zopakuju telefon 725-33-1155 a mám tady hned SMS-ku. Čau, chtěl bych zahrát Megadeth píseň Trust pro všechny skalické rockery, rockerky a rockerčata. Díky, já posílám Megadeth.

0: Právě dohráli Megadeth a na rádiu Just Rock se blížíme pomaličku ke konci večera, kdy hrají rockeři sobě. Mám tady další SMSku. Hoj, dej tam Insaniu pro všechny, kteří jsou na odpolední, podepsán Roman.
1: Rádio Just Rock i v létě hrají.

0: všechno jsou důkazy.
1: Na všechno jsou důkazy a Polis Insanie, tohle byl Placatej svět. No a my jsme ve finále dnešního večera. Mám tady poslední song na přání. Přišla mi SMS-ka, hoj, Landu pro mě do garáže, děkuji, super rádio. Je to bez podpisu, tak já doufám, že to doletí ke svému příjemci. No a tohle bude pro dnešek všechno, přátelé. Užijte si páteční večer, moc to nepřehánějte a školou povinní, vy si pořádně užijte poslední prázdninový víkend. Na čas roku jeden takový víkend začne už za pár minut. Vojta se loučí. Čau!

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Víte, kde se vyrábí regály do skladů? U nás ve Stou Karvina. Staň se hvězdou regálů a pracuj ve Stou Karvina. Hledáme operátory válcovacích a lakovacích linek i svářeče s náborovým příspěvkem až 45 tisíc, výkonnostními bonusy a stravenkami v hodnotě 200 korun. Přidej se k týmu Stou Karvina. Stou píšeme stov s dvojitým V na konci.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme s kapelou Mystic Prophecy. Ta pilně pracuje na nové desce, která by měla spatřit světlo světa na podzim letošního roku. Bude to 27. listopadu a máme se těšit na novou etapu této party, která prošla personálním zemětřesením. Za bící soupravu se usadil Christophe de Camp, basovou linku udává Tony Gunn a kytaru, tak to se chopil Dan Bown. No a jak jim to společně klape, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Začátek dnešního dílu pořadu Víkend máme za sebou a je tady skvělá zpráva, která přichází jak od formace Inflames, tak Trivium. Tyto dvě partičky totiž dají síly dohromady na svém společném turné, které na konci března odstartuje v Dublinu. Bude mít celkem 24 koncertních zastávek, mezi kterými je i ta naše česká země. Tu mají zabukovanou na 20. dubna, jejich show bude k vidění v pražském Outůčku a vstupenky, tak ty už jsou v prodeji. No, tak to nezní vůbec špatně, co říkáte?

Pořad Víkend pokračuje dál a jestli jste fanoušky kapely Alstorm, tak by vás mohla zajímat informace, že se tato partička v příštím roce objeví tady u nás. Tito skočtí piráti dostanou prostor na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích odstartuje 8. července a nabídne opět 4 dny nabušené skvělou muzikou, o kterou se tam kromě jich postarají třeba Therion, Amarant, Bruce Dickinson a celá řada dalších.

televízii Rebel, tak ako na rádiu Čas rok pokračujeme ve víkendu a to s Flor Jansen, která by se měla 15. ledna pochlubit svým novým albem. To bude její druhé v pořadí, má být tvrdšího rázu než její předchůdce a nabídne celkem 12 písní. S tímto výtvorem se chystá vyrazit na turné, během kterého bude v pražském Roxy Gmání 27. ledna. No a jak bude ten její studiový zářez znít, tak o tom se přesvědčíme v singlu, který podle jejich slov napsali vůbec jako první v pořadí. Tady je a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky, že jste se taky přidali a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock. Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Chlapi, pozor! Jak jde o půdní schody, není místo na kompromisy. Fakro a Milpe, to je spojení kvality, síly a spolehlivosti. Půdní schody pro malé prostory i vysoké stropy, zateplené a protipožární, jedině na Milpe.cz. Vše skladem a ihned k odběru nebo odeslání. Fakro a Milpe.cz, ty nejlepší půdní schody pro váš projekt.
6: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
7: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
8: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
4: Pozor, právě tebe hledáme. Huisman. Nabízíme práci bystrým a schopným lidem. Huisman. Našich zaměstnanců si opravdu vážíme. Práce @huisman.cz.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivé máslo 250 gramů jen za 36,90. Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Tvarohovo-smetanový krém Lipánek pro děti různé druhy 130 gramů již za 16,90. Nebo osvěžující řízný ležák Holba Šerák Zubr Grand či Litovel Moravan půl litru za 14,90. Více na moje Hruska.cz.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Všeobecnou pohodu přejeme všem posluchačům a divákům. Otevíráme další rebelský bar.
1: Přesně jako před týdnem, a to platí i pro stanice, na kterých nás můžete vnímat. Rádio Čas Rock nebo Televize Rebel.
0: Dnešní díl jsme zahájili rovnou písní. Máme za sebou kousek ze slunečné Barcelony, projekt Exasens.
1: Slova jste v písni hledali marně, šlo o ryze instrumentální záležitost. V dalším případě už se bude zpívat ovšem hodně.
0: A budou to krásné slovní obraty, přesně tak, jak jsme u kapely Insania zvyklí. Koncem června fanoušky potěšili novým singlem a nalákali tak na podzim, kdyby měla vyjít nová deska.

0: Tento rebelský bar se už vlastně vysílá po prázdninách. To nutně ovšem neznamená, že nebude teplo. Naopak, už několikrát jsme v září propotili mnoho dnů a nocí.
1: Stejně to platí i o akcích. Ještě nějaké venkovní sešlosti nás čekají, ale hlavní sezóna to má vlastně za sebou. Když se řekne léto, mně osobně se hudebně vybaví hlavně punkrocková muzika.
0: A proč ne? Má to určitě svůj důvod. Už jenom ty slavné punkrockové klipy, kde se jezdilo na skejtech, popíjelo pivenko a skákalo do bazénu.
1: Jedna z nejslavnějších kapel tohoto typu jsou bez pochyby Blink-182. Jenže třeba v roce 2005 to s nimi vypadalo různorodě a kapela ohlásila pauzu na dobu neurčitou.
0: Naštěstí tahle ta přestávka netrvala moc dlouho a jelikož se hudebníci nechtěli nudit, vznikly rovnou dvě nové kapely.
1: Tom DeLonge založil Angels and Airwaves, Mark Hoppus a Travis Barker zase Plus 44, kteří pokračovali v punk rockovém rytmu a právě ty si dneska dáme.

0: Ještě jednou všechny vítáme zpátky v Rebelském baru, ať už je to na vlnách Rádia Čas Rock nebo televizní stanici Rebel.
1: Máme za sebou tři kousky z naší

0: Tak tohle byli Creedence a jejich Looking Out My Back Door. Podle některých lidí tahle píseň pojednávala o drogách.
1: John Fogerty ale upřesnil, že byla napsána pro jeho tehdejšího 3letého syna. Každopádně, celkem veselý rytmus vystřídá o něco temnější a depresivnější.
0: No, co taky čekat od kapely Type O Negative. A když navíc někdo pojmenuje píseň Everything Dies, asi nemá v plánu úplně romantickou záležitost.
1: Tahle skladba vyšla v roce 1999 na 5. albu World Coming Down, což je samo o sobě taky dost depresivní název.
0: A videoklip se mimochodem natáčel v Loděnici, kde pracoval otec Petra Steela. Ale přesto, že se jedná o temnou záležitost, píseň byla sama o sobě velmi úspěšná a dodnes platí za jednu z nejoblíbenějších u všech fanoušků.

0: Jak jsme před několika minutami hlásili otevřeno, nyní nastává pravý opak. Rebelský bar pro tento týden pomalinku zavírá.
1: Zbývá nám čas na klasický úklid a rozloučení, ale jak bývá takovou malou tradicí, nebude u toho chybět ještě jeden klip.
0: No, měli jsme tady dneska kousky z Česka, Španělska, Ameriky, tak proč nenavštívit ještě nějakou zemi? Třeba Německo.
1: No jasně, no vidíš. A vlastně Oktoberfest se nám taky pomaličku blíží. Kdyby se nám podařilo natočit nějaký díl přímo tam, je, to by bylo, co?
0: To by bylo pivo.
1: To by byla paráda.
0: Já se spíš obávám, že bychom se od tamá jen tak nevrátili, ale německou muziku si dneska určitě dáme. Takže, kam zamíří dnešní naše poslední kroky?
1: No tak rovnou do Bavorska, že jo. V těchto částech totiž v roce 2003 vznikly Icebreaker. U nás se najde nějaký ten dach fanoušků, ale hlavně v jejich domovině se jedná o úspěšné a oblíbené jméno.
0: Od nás tedy poslední hudební kousek, zbytek zase příští týden v Rebelském baru. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: hezky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Takže pán.

0: live in USA.
1: Letos rádiem Čas Rock.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Metal. Metal. Metalmania na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

0: Buďte zdraví, bando. Zdraví vás Bavouš při startu dalšího dílu Metalmanie. Dozněl nám úvodní song a já zcela záměrně mám v ruce telefon, abych si tady přečetl seznam, který mi poslal můj dnešní hvězdný host, jedna z hvězd raního budíčku Rádia Čas Rock, nebo Ostrého budíčku a taky televize Rebel, Tomáš Michalík. Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, ahoj a moc děkuju za pozvání.
0: Není za co. Tak, Tome, já když si zvu hosty do Metalmanie, tak je to v podstatě o výběru muziky podle toho hosta, tedy podle tebe. Takže si probereme tvůj hudební vkus, který pro mě je docela zajímavý, není to taková ta osmdesátková klasika. Jako první to byly Mean Messiah. Proč jsi vybral úvodní song Mean Messiah?
1: Já jsem velice přemýšlel o tom zadání, co jsi mi dal, že mám vybrat pět songů. A vynechal jsem některé své srdcovky, šel jsem na to trošičku jinak. A řekl jsem si, že vlastně použiju dneska i dvě české kapely. Zkrátka dobře, podle mě ten český rybníček nabízí hodně kvalitních kusů. A tak jsem si řekl, že tady něco dáme. A Mean Messiah pro mě, kapela, kterou svědomitě vede Dan Frimmel, tak je uskupení, které pro mě teda aspoň geniálně kombinuje tu tvrdost. Jsem tam i takové ty lepší melodie a hlavně má kolem sebe výborné hudebníky, což potvrzuje i tahle nahrávka.
0: OK. Teď přeskočíme od toho hudebního výběru k místu, kde jsme. Jsme v Vizovické Likárce u Jelínka, Masters of Rock. Co pro tebe znamená, když se řekne Masters of Rock?
1: Masters of Rock, no místo, které pro mě začalo být aktuálně později. Já oproti mnohým, jako jsem tady nejezdil, já jsem tady začal jezdit asi 3 roky nazpátek, takže stále jsem ještě takový jako novic.
0: Tak to seš novic, protože já když počítám, tak já jsem tady jezdil ještě tak jako třeba 5-6 let předtím, než vznikl Rebel a Rádio.
1: No.
0: Takže třeba fakt jako skoro 20.
1: To ne, já jsem jezdil na Borek, na nás plnou hvězd, takže prostě pro mě byl ten festival tam.
0: Máš to blíž.
1: No tak samozřejmě, no. Ale oproti jiným festivalům i ty Vizovice jsou kousek, takže to je v pohodě.
0: To je poslední.
1: Ale nicméně, co je důležité, tak jako za tu krátkou dobu jsem to tady nasál, si myslím, jako velice solidně, v dobrém. Teď se nebavím o té pálence, která se tady vyrábí všude kolem nás.
0: A poštuje, ano.
1: Ale mám to tady rád, protože je to festival, kde je hodně lidí, ale tak nějak si myslím, že jsou si blíž a co se týče i výhledu třeba na pódium, jako proti jiným festivalům, tady máš taky velké hvězdy a vidíš, že je poměrně dobře. Okay. V tom jsou pro mě mastery sympatičtější.
0: Super, tak dáme si další muziku a za chvilku pokračujeme.

0: Jsme zpátky ve studiu, další muzika dnešní, nebo tohoto dílu Metalmanie je za námi. Tohle byly Spirit Box, další tvůj docela zajímavý výběr. Proč tohle?
1: Proč tohle? Protože to je kapela, na kterou jsem natrefil pár let zpátky. A ještě tady dnes bude řeč o jedné, kde jsem tak už tenkrát si dovolil být trošku vizionářem. Ale co se týče Spirit Box, mě to tenkrát dostalo hned, když jsem je slyšel. A mě baví sledovat, jak ta kapela poměrně roste. A hlavně ten jejich příběh je zajímavý, protože se jedná o manželský pár. Mark Stringer a Courtney Plant, kteří se potkali v předešlé kapele, byli si sympatiční, odešli z té kapely

0: No, my bychom to chtěli hrát, ale tam trošku narážíme na ty limity někdy, že to úplně pustit nejde. Nicméně, můžu to pustit tady. Máme taky ještě stanici Čas rok na tvrdo, kde právě se s Ivem snažíme i tyhle kapely, protože třeba v tomhle případě jsme se taky shodli, že se nám to líbí. Snažíme se aspoň takhle ty kapely dostat těm lidem a sdělit, že nám se to líbí a myslíme si, že by to mohlo být fajný pro vás.
1: OK, dobře, Static X je další muzika, kterou si vybral. A to bude proč? To je součást ten podobný plán, jako ty máš, že prostě nesáhnu úplně na ten mainstream, ale na něco, co není až tak hrané?
0: Spíš jde o to, že já jsem chtěl dát něco industriálního. Pro mě ten styl byl vždycky velmi blízký. Nechtěl jsem dávat, jak říkám, klasiky, takže Rammstein jsem dneska vynechal.
1: Jasně.
0: Tak jsem si říkal, dáme něco, co bude líznout za tím industriálem, a to Static X. Mrzí mě, že jsem je minul. Když tady byli v minulosti, tak jsem nebyl já. Když měli letos přijet do Hradce, tak zase nepřijeli oni. Bohužel škoda, už u toho taky není Vein, ale co se dá dělat. Jasně. Ta muzika tady aspoň zůstává. No.
1: Jdeme na muziku.

0: Tak přátelé, stopáž dnešní Metalmanie je v podstatě ve své druhé polovině. Mým hostem je Tomáš Michalík. Ty jsi zmínil v tom minulém vstupu Čas rok natvrdo. To je v podstatě teď, v tuto chvíli, řekněme, autorská práce tebe a Ivoše Rašky?
1: Zní to krásně, ale takhle bych to úplně nenazval.
0: Ale ovlivňujete to.
1: Máme možnost tam přispívat a vlastně je v naší režii ten výběr muziky, který tam padá. Takže za to jsme rádi. Snad samozřejmě ta odezva z druhé strany je na to dobrá, protože to je to rozhodující. Ale myslím si, že se nám právě daří tam zařazovat kapely, kterým věříme, u kterých si myslíme, že jsou třeba podceněné a které mají před sebou zdárnou budoucnost.
0: Uh-huh. OK. Jsi jak rozhlasový moderátor nebo speaker? Jo?

0: tak i televizní. Co je těžší?
1: Televize nebo rádio? Rádio se jede živě, televize se přetáčí.
2: Jede se živě. Mě to možná, ale já paradoxně trošičku možná sedí, když se jede živě, protože ta hlava funguje tak, že víš, že to nesmíš zkazit.
1: Jo,
2: v té televizi, když víš, že se může opakovat záběr, tak tím, že to chceš vyšperkovat a mi to nejlepší, tak se třeba vůli jednoho blbého slovíčka vrátíš zase zpátky a chceš to točit znova,
1: Jasně.
2: Ale je to jiná disciplína úplně.
1: Okay.
2: Na druhou stranu někdy v tom rádiu bys byl rád, jako, jestli by to nešlo vrátit.
1: To je pravda. Pojďme na další výběr, ten mě docela zaujal, protože je to nějakých pár týdnů zpátky, kdy jsem moderoval festival, na kterém se objevili Stellaris. Jako úžasný výkon. Co ty na ně říkáš tady na tohle? Navíc jsou to Češi, že jo, říkám.
2: No, co na ně říkám, říkám na to všechno, že proto jsou dneska tady taky zazní, protože to je mladá krev na české metalové scéně. Já jsem na ně přišel náhodou někde z kraje roku v klubu v Jablunkově. Od té době sleduju. A sleduju tu jejich cestu, protože jim se povedlo i letos dostat na Resurrection Festival do Španělska, kde chytli dobrou stage, chytli i lukrativní čas a ukázali se tam perfektně. Takže tahle kapela má našlápnuto velice dobře, možná více v zahraničí než u nás.
1: To je pravda.
2: Protože ten styl, který kde kombinujou dead, metalcore, trošku i ty jiné, tady to tak úplně zaběhnuté v tom mainstreamu není, ale já jim to strašně přeju. Upřímně takhle znějících českých kapel moc neznám.
1: To je pravda. Tak si dáme Stellaris.

0: Tak bando, dnešní Metalmania je v samotném závěru a zcela běžně. Já vám vždycky říkám, mějte se fajn, za týden ahoj, napište nám na nápady taky, co by mělo zaznít. Ale dneska to bude tak trošičku jinak. Za námi jsou Stellaris a na Tomáši Michalíkovi je výběr ještě jedné muziky, nebo ještě jedné kapely. Ale ještě dřív, než se k tomu dostanem, já se to ptám i muzikantů v backstage. Plány do budoucna. A to je možná zajímavá otázka pro tebe, protože ty už se několik let, mnoho let pohybuješ, jak na tom rádiu, tak i v televizi. Má takový člověk třeba nějaké plány do budoucna, co se týká těchto médií?
1: Tak plány určitě, já se vší skromností, můj nejlepší plán bude, když všechno zůstane, jak je, to znamená, budu mít možnost každé ráno promlouvat lidem, budu mít možnost se objevit tady na festivalech.
0: Skočím ti do řeči. To je něco neuvěřitelného, jako každé ráno, protože to startuje v 6, ty to máš hodinu cesty, já bych musel stávat někdy ve 4 a za týden by to rádio přestalo vysílat, to jsem tvrdil vždycky. Jak to dáváš tady tohle?
1: Dobře to dávám.
0: Fakt?
1: Já jsem tak byl zvyklý už kdysi, že radši dřív ráno vstanu a potom relativně dřív skončím.
0: Tak já právě já radši později vstanu a jdu později spát.
1: Nenáviděl jsem odpolední, nenáviděl jsem noční, jako, ale jako fakt, pro mě to byl prostě ztracený kus života, takže já jsem byl vždycky ranní ptáče, ale co si budeme povídat, jako kdybys mě někdy ráno viděl, tak prostě není to úplně příjemné se mnou, protože zvlášť večer třeba
0: je fotbal. Já se nemusím dívat na to, jak jsi hezký.
1: Ne, jo, večer teď třeba nedávno bylo mistrovství světa ve fotbale, takže to se chodilo spát pozdě, takže jako to ráno, jo, je to náročné, ale neměnil bych, jak se říká.
0: OK, já myslím, že to je ideální tečka za tím tvým povídáním a teď k té poslední kapole, Orbit Culture. Proč?
1: No. Já už jsem to možná v minulosti naznačil, já někde kolem roku 2018-19 si dovolím tvrdit, že jsem byl trošičku prorokem, když se ke mně dostali tihle Švédové. Já jsem tenkrát řekl, že tohle bude kapela, která bude jedna z největších na metalové scéně a máme rok 2026 a já si myslím, že od té doby ušli obrovský kus cesty a já doufám, že to není konečná. Tihle borci jsou skvělí, mají svůj zvuk. Zatím to vypadá, že nehodlají ustupovat, že by trošku vyměkli a já jim prostě fakt přeju jenom to nejúspěšnější a nejlepší.
0: OK, já tobě taky přeju hodně štěstí, to nejúspěšnější a nejlepší. Tak přátelé, teď Orbit Culture, mým hostem byl můj kolega z rádia Čas Rok a z televize Rebel, Tomáš Michalík.
1: Díky a mějte se, čau.
0: Čau.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Dvoje ráno.